0: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Hermann. Jistota na celý život.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 5. května. Premiéry hudebních děl bývají velkými událostmi. Když se ale otevírá nový prostor pro jejich poslech, je to spojeno s oslavou, která se nadlouho má zapsat do dějin. Tak to aspoň organizátoři zamýšlí. V jakém případě se jim to určitě povedlo? Uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Na úvod dnešního radního vysílání zazněla předehra z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise a dohrála 8 minut po 7 hodině. Za chvíli se ocitneme mezi dětmi ze slovácké svity Vítězslava Nováka, ale ještě předtím prozradím, který z prostorů pro konání hudby se otevíral 5. května a je jedním z nejslavnějších. Je to Carnegie Hall. Před 135 otevírali tuto jednu z nejznámějších koncertních síní světa. Bylo to v roce 1891 právě 5. května a třeba jen o 2 roky později tam měla premiéru naše nejslavnější 9. symfonie, myslím Antonína Dvořáka, známou novosvětskou. My se ale podíváme v skutku na ten otevírací den na 5. květen roku 1891. Co se tehdy dělo? Ale až trochu později. Teď slovácká svita Vítězslava Nováka.

Ocitli jsme se mezi dětmi, slyšeli jsme druhou část slovácké svity Vítězslava Nováka. Hrála Státní filharmonie Brno pod vedením Karla Šejny a dohrála 3 minuty před 7:45. Za chvíli vyrazíme do vesmíru a ocitneme se až na Merkuru. Tak si to alespoň představoval ve své hudební mysli Gustav Holst, když tam doputoval právě při svých představách a komponoval skladbu s názvem Merkur okřídlený posel do své orchestrální svity Planety. Rád nám ji bude Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Počasí ve vesmíru nelze chápat jako počasí na Zemi. Není tam atmosféra, ale můžete se tam ocitnout při teplotách minus 270 stupňů a pokud se nacházíte v blízkosti hvězd nebo na přímém slunečním záření, pak teplota vystoupá, ale opravdu hodně vysoko, na stovky stupňů. Nás v Praze dnes čeká 24 až 26 stupňů Celsia odpoledne jako nejvyšší teplota a mělo by být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, odpoledne a večer od jihu jsou hlášeny s malou pravděpodobností přehánky nebo i bouřky.

Slyšeli jsme Merkura okřídleného posla, třetí z orchestrální svity Planety Gustava Holsta. Byla to krásná ukázka práce, která má určitý program. Slyšeli jsme Berlínskou filharmonii pod vedením Simona Rattla. 7 hodin 18 minut, to bylo tedy před chvílí téma vesmírné, za chvíli téma hudební, které je přepracováno do podoby jedné pěkné orchestrální skladby. Zaposloucháme se totiž do písně T42 bez zpěvu, tak jak ji upravil Dmitrij Šostakovič. Hrát ji bude Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šají. Ale ještě předtím tu mám informace o dopravní situaci v Praze. Dopravní nehoda je hlášena v Dobříšské ulici a buďte opatrní také na část vozovky, která je hlášena na vozovce třetí třídy, která se bohužel stala v okrajové části Prahy.

0: Dozněl Tahiti Trot, skladba Dmitrije Šostakoviče, která využila téma písně T42. Hrál Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šají a dohrál v 7 hodin 22 minut. Nejasné informace, které byly způsobené technikou, informace o dopravní situaci už jsou jasnější. Onou okrajovou ulicí, kde došlo k nehodě, je ulice Rohožnická. A také je důležité upozornit na nebezpečí aquapleningu v Letenském tunelu, kde došlo k havárii vodovodní potrubí a voda tam teče proudem ze stropu tunelu. Pracuje se na opravě, tak snad už během dneška dojde ke zlepšení situace. Za chvíli hudba Christofa Tina jako hlavní hudební téma k počítačové hře Civilizace 6.
1: Klasik Praha.
2: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
12: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla hudba Christopha Tina, hlavní hudební téma z hry Civilizace 6. Opravdu civilizace postupuje dál a s ní schopnost lidí stavět chrámy pro hudbu. Bylo to znát už na konci 19. století. Před 135 lety se právě 5. května otevíral hudební prostor, který dodnes je opěvován jako jeden z nejslavnějších, tedy Carnegie Hall. Bylo to 5. května roku 1891 a tento pěkný hudební stánek se otevíral ve velkém stylu. Právě 5. května byl totiž zahájen 5denní hudební festival v rámci otevírání nového hudebního prostoru. Už ten první den se prý koňské povozy řadily čtvrt míle za sebou, aby postupně dávali možnost přijet těm nejdůležitějším, kteří také do jisté míry se podíleli alespoň částí svého majetku na tom, že byla tato pěkná Carnegie Hall otevřena. Takže tam byly zastoupeny i velké, známé a bohaté rodiny, včetně Whiteových, Sloanových, Rockefellerů nebo Frixových. Ale ten důvod velkého zájmu byl zprostředkován nejenom velkou vlnou informací v médiích, ale také tím, že na tento pětidenní otevírací festival stály vstupenky pouhý $1. A protože stály pouhý $1, ale některé i $2, tak byla uspořádána aukce na tyto vstupenky a o takovou aukci byl opravdu neuvěřitelný zájem.

Slyšeli jsme finále smyčcového sextetu a dur Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrál nám Pavel Hůla, Miloš Černý, Zbyněk Paďourek, Josef Klusoň, Václav Bernášek a Michal Kaňka. 7 hodin 37 minut a za chvíli ukázka z díla Leo Delíba. Zaposloucháme se do árie Žeralda z prvního dějství opery Lakmé. A zpívat bude Petr Nekoradec za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Christopha Franklina. Vypravíme se ale ještě předtím do Ameriky na konec 19. století, neboť, jak jste slyšeli, před 135 lety tam byla otevřena jedna z nejslavnějších koncertních síní světa, tedy známá Carnegie Hall. Byly to oslavy ve velkém stylu, dokonce se oslavovalo téměř celý týden. Byl to pětidenní opening week, tedy pětidenní otevírací festival, a hned v ten první večer se mohli diváci těšit na dva významné dirigenty té doby. Tím prvním byl Walter Damrosch. Toho Američané docela dobře znali, sice se narodil v Německu, ale působil dlouhý čas v Americe, byl ředitelem New Yorkského symfonického orchestru a byl také u premiér, které řídil od různých slavných skladatelů. Později třeba ve 20. století Aarona Copelanda, a nebo řídil i premiéru Američana v Paříži George Gershwina. To byla teda první z osobností onoho večera, první den otevíracího týdne. A další velkou osobností byl host, ruský skladatel Petr Ilič Čajkovský, který dirigoval svoji vlastní skladbu Marš Solennel. A za své vystoupení, jak byl ceněn, získal takový plat, že vystačil téměř na celý rok platu dirigenta.

Petr Nekoranec nám dospíval árii Geralda z prvního dějství opery Lakmé Leo Delíba a také hrála Česká filharmonie pod vedením Kristofa Franklina. Máme přesně 7:45, 5. května roku 2026. A jak už jste slyšeli dvakrát, my se vracíme v tomto pěkném dni o 135 let zpátky v běhu dějin, protože právě 5. května roku 1891 byla otevřena jedna z nejslavnějších hudebních síní světa, Carnegie Hall. A jaké to celé bylo, tak o tom si můžeme přečíst i v tehdejších novinách, neboť na tuto událost byli přizváni i kritici. Tak trochu pozapomněli informovat ve svých reflexích na to, jaká byla úroveň hudební produkce během pětidenního otevíracího

0: festivalu. Ale to si dokážeme domyslet. Přece jenom Walter Damrosch a Petr Ilič Čajkovský byla velká jména spojená s hudebními kvalitami a stejně taky New Yorkský filharmonický orchestr. Tak v těch kritikách sice pozapomněli na umělce, ale za to se více soustředili na budovu Carnegie Hall. Jedny noviny uvedly, dnes večer byla nejkrásnější z hudebních síní na světě, zasvěcena tomu nejkrásnějšímu z umění. A v tom pokračovali i další kritiky. Kritické i veřejné reakce se jednomyslně shodly na tom, že tato hudební síň, její stavba i to, jak vypadá, jak působí a jak v ní zní hudba, byla jednoznačným ohromujícím úspěchem. No a na tom otevíracím festivalu zaznělo mnoho zajímavých skladeb. Už jste slyšeli, že to byl i korunovační pochod Petra Iliče Čajkovského, ale zněly tam i méně známé skladby, vedle nich třeba ale také newyorská premiéra Berliecova Tédeva. A také jedna ze skladeb Beethovena předehra Leonore číslo 3. My si teď Beethovenovu hudbu také poslechneme. Bude to však jiná skladba. Zaposloucháme se do třetí věty symfonie číslo 1 C-dur a hrát je bude orchestr Revolutionnaire Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Hermann. Jistota na celý život.
3: Fizomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

0: Skotský národní orchestr vedený Némem Järvim dohrál scénu u fontány a polonézu ze scénické hudby k dramatu Boris Godunov. Byla to hudba Sergeje Prokofjeva. Doprovodila nás až k 8. hodině. Nyní jsou na řadě zprávy a za chvíli tvorba Friedricha Guldy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Na Pražském hradě dnes začne konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Dvoudenní konference se podle organizátorů zaměří především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu či na evropskou konkurenceschopnost. Ve středu bude program pokračovat v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. V centru východoněmeckého Lipska včera odpoledne najel řidič osobním vozem do lidí. Dva lidé zahynuli, tři další utrpěli vážná zranění. Saský premiér Michael Kretschmer řekl, že řidičem byl mladý německý občan s psychickými problémy. Policie jej zadržela, další nebezpečí městu podle ní nehrozí. List The Washington Post získal včera hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí. Získali je agentura Reuters či deník The New York Times. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až zataženo. V Čechách zpočátku výjimečně, odpoledne postupně zejména v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty se dnes budou u nás pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia. Na západě Čech bude kolem 22 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 všem. Teď už vám bude hrát soubor Le Forze Majeure pod vedením Rafaela Merlena a solista Edgar Moro, a to čtvrtou část koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme čtvrtou část koncertu pro violončelo a dechový orchestr Friedricha Guldy. Hrál soubor Lev Urze Mažere pod vedením Rafaela Merlena a hrál solo také Edgar Moro. 8 hodin 6 minut. Za chvíli valčík střídilné svity Benjamina Godarda. Uslyšíme jej v úpravě pro pikolu a klavír. Na pikolu zahraje Jean-Louis Beaumadier a doprovázet jej bude Veronique Polc. To bude ale až za chvíli, ještě jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Nehoda je hlášena z Vídeňské ulice a také z ulice Ke Kateřinkám a buďte opatrní rovněž v Letenském tunelu. Tam je hlášeno nebezpečí akvapleningu kvůli havárii vodovodního potrubí.

0: Slyšeli jsme skladbu francouzského romantického skladatele a houslisty Benjamina Godarda. Byl to valčík s třídílné svity v úpravě pro pikolu a klavír. Pikolu ovládal skvěle Jean-Louis Beaumadier a vynikajícím způsobem jej doprovázela Veronique Polc na klavír. 8 hodin 11 minut. Za chvíli romance z hudby k filmu Střeček Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme, jak ji zahraje Nemanja Radulovič a německý symfonický orchestr Berlín pod taktovkou Michaila Jurovského. Ještě také máme pro vás důležité informace o tom, co se bude dít v našem dnešním ranním vysílání. Třeba za chvíli uslyšíte árii Sarastra In diesen heiligen Hallen z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívat bude vynikající László Polgár, a to za doprovodu orchestru Maďarské státní opery pod vedením Jánoše Kováče.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
6: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla Wolfganga Amadea Mozarta z podání umělce jako na slovo vzatého, pochopitelně zpívané slovo, protože to byl maďarský basista, který se proslavil zejména mozartovskými rolemi, který nám zaspíval árii Sarastra z opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta a jeho jméno zní László Polgár. My jsme slyšeli jeho projev za doprovodu orchestru Maďarské státní opery. A tu řídil János Kováč. 8 hodin 24 minut, za chvíli hudba Ludvíka van Beethovena a jeho slavná symfonie číslo 7 A dur. Zní nám West Eastern Divan Orchestra pod vedením Daniela Barnboyma, zahraje čtvrtou větu.

Dozněla ukázka z díla Ludvíka van Beethovena. Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 7 A dur. Bez Eastern Divan Orchestra vedl Daniel Barenboim. Tato skladba dozněla minutu po půl deváté a my nyní budeme chvíli odpočívat a meditovat. Zaposloucháme se totiž do meditace z opery Thais.

0: Isaac Perlman nám hrál sol v meditaci z opery Thais Gilles Masneta, a to za doprovodu ansamblu Abbey Road Ensemble pod vedením Lorence Fostra. Je 8 hodin 36 minut a my po této krásné ukázce klidné hudby zažijeme trochu vzruchu se solem Giuliana Carmignoli. Uslyšíme totiž, jak společně s koncertem Köln, s tímto souborem, zahraje třetí část koncertu pro housle, smyčce a baso continuo G moll Johanna Sebastiana Bacha.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Zazněla třetí část koncertu pro housle, smyčce a basso continuo G-moll. A to v podání souboru Concerto Köln a především solisty Giuliana Carmignoli. Za 5 minut 9:15. Předtím ještě hudba Bohuslava Martinů. Soubor Pavel Haas kvartet nám zahraje smyčcový kvartet číslo 7 Concerto da Camera našeho známého umělce 20. století, předního skladatele, který je

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

Dozněla francouzská barokní hudba od Michela Richarda de Lalandeho. Slyšeli jsme ukázku ze 3. z 12 svit a hrál ji soubor La Symphonie du Marais pod vedením Igora Reiného. Je 8 hodin 52 minut a nás ještě čeká setkání s tvorbou Carla Nielsena. Uslyšíme čtvrtou větu jeho symfonie číslo 2 a hrát ji bude symfonický orchestr dánského rozhlasu.

0: Symfonický orchestr dánského rozhlasu pod vedením Michala Schönwandta nám dohrál čtvrtou větu symfonie číslo 2 od Karla Nielsena. Slyšeli jsme nádhernou hudbu a další krásné skladby na vás čekají i v průběhu dnešního dopoledne. Právě nabídkou dopoledního vysílání vás provede známý hlas, hlas Ondřej Fischera. Za chvíli uslyšíte jako první skladbu v podání souboru Lagaja Šenca první část klavírního kvintetu Roberta Schumana. To je od Filipa Sichry vše. Těší se na vás opět zítra mezi 7 a 9 hodinou a nyní vám přeje pěkné úterý.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je necelých 10 minut po 9. hodině, úterý 5. května, svátek dnes slaví Klaudie. A vy posloucháte rádio Klasik Praha jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM, nebo prostřednictvím internetu. Můžete nás naladit v mobilní aplikaci, také v digitálním vysílání DAB+, nebo přímo na našich webových stránkách klasikpraha.cz. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě zahájila komorní hudba Roberta Schumana. Slyšeli jsme ukázku z jeho skvělého klavírního kvintetu opus 44 a byla to nahrávka souboru s názvem La Gaia Scienza. Co nás v této hodině čeká? Tak kromě filmové hudby, baroka, Beethovena, také třeba uslyšíme Gershwinovu skladbu Američan v Paříži. No a teď bezprostředně nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si představíme novou velice zajímavou nahrávku Haydnova oratoria Stvoření.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na Štědrý den 24. prosince roku 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o 2 roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil, Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, narazil před časem houslista a dirigent Julien Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Caire de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rose, tenorista Stanislas de Barberac a ještě také basista Nahuel de Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhu z biblické knihy Genesis Haydn zkomponoval působivou skladbu o 3 částech, z nichž první 2 popisují stvoření světa samotné a závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půl století staršími barokními oratorii, Handlovými, na druhou stranu už obsahuje řadu velmi progresivních hudebních prvků směřujících už k romantismu. No a my si jako hudební ukázku z této nové nahrávky francouzské verze Stvoření poslechneme ikonickou úvodní část oratoria, kde bohužel tedy neuslyšíme francouzštinu, je pouze instrumentální, ale je to nejslavnější část tohoto Haydnova díla. Bude nám tedy hrát orchestr Le Concert de la Loge a dirigovat Julien Chauvin.

Tak to byla slavná úvodní část z Haydnova oratoria Stvoření. Slyšeli jsme novou nahrávku francouzského souboru Le Concert de la Loge, který řídí dirigent Julien Chauvin. Byla to ukázka z alba vydaného před pár týdny u vydavatelství Alpha Classics, kde je natočena zajímavá francouzská verze tohoto Haydnova oratoria, které mělo premiéru v Paříži v roce 1800. Více se o této nové nahrávce samozřejmě můžete dočíst i na našich webových stránkách. A my pokračujeme filmovou hudbou. Bude to oscarový skladatel John Barry, který v roce 1966 napsal následující hudbu pro film s názvem Volání divočiny.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám zakladatelku a první houslistku jednoho z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa. Corina Belča z Belča kvartetu pohovoří o své cestě ke komorní hudbě, o houslích, kvartetním repertoáru a pozve nás také na koncert Belča kvartetu s Barbrou Hennigan v rámci Pražského jara. K poslechu premiéry v úterý 5. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Izomat stavebniny.
10: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
11: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
12: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Krátce před 9:30 na Klasik Praha dozněla hudba Antonia Vivaldiho, autora mnoha houslových koncertů. My jsme slyšeli první větu z jednoho z nich v tónině D-dur a solistkou byla skvělá skotská houslistka Nicola Benedetti, také umělecká ředitelka Edinburského festivalu. Před časem vystoupila i tady v Praze s Českou filharmonií. No a na této nahrávce ji doprovázeli její krajané ze skotského komorního orchestru. Další skladba nás zavede do Paříže. Není nic krásnějšího než Paříž na jaře a George Gershwin navštívil toto francouzské město závěrem 20. let minulého století, údajně proto, aby zde studoval u Maurice Ravela, který ho prý odmítl s tím, že Gershwin je už perfektním Gershwinem a nepotřebuje tedy být horším Ravelem. Nicméně George Gershwina jeho návštěva Paříže inspirovala ke skvělé orchestrální skladbě, v níž využil tedy jak své charakteristické prvky jazzu a blues a afroamerické hudby, tak i některé prvky tehdejší francouzské orchestrální hudby. No a my Gershwinova Američana v Paříži, kde třeba v úvodní části můžete slyšet automobilové klaxony, těmi Gershwin znázornil ruch tohoto velkoměsta, tak my si tuto skladbu poslechneme v podání Chicagského symfonického orchestru.

0: Na Klasik Praha právě dozněla Gershwinova slavná skladba Američan v Paříži, která pochází z roku 1928, ovšem Gershwin Paříž navštívil už v roce 1926, tedy přesně před 100 lety. No a tuto jeho skladbu nám zahrál skvělý Chicagský symfonický orchestr. Za malý okamžik Ludwig van Beethoven poslechneme si v podání pianisty Jana Bartoše. Část z Beethovenovy 9. klavírní sonáty E-dur z opusu 14, bude to třetí věta Rondo. A pak ještě před 10. hodinou také třeba jedna známá melodie z pohádkového muzikálu Čaroděj ze země Oz. Tak to vše nás čeká už v nejbližších minutách, ještě před 10. hodinou tady na Klasik Praha.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pět minut před desátou jsme vyslechli teď rondo ze sonáty číslo 9 E-dur Ludwiga van Beethovena. Hrál nám skvělý pianista Jan Bartoš, byla to ukázka z jeho Beethovenovského alba. Mimochodem, Jana Bartoše můžete slyšet hrát tuto sonátu, včetně dalších Beethovenových sonát. Na koncertě je to sice až v říjnu, ale 24.10. v rámci festivalu Lípa muzika. Více informací najdete na webových stránkách tohoto festivalu, který tedy bude probíhat letos jako obvykle na podzim na Českolipsku a v okolí, bude to už 25. ročník. No a my budeme pokračovat teď před 10. hodinou ještě známou melodií, která pochází z americké filmové pohádky Čaroděj ze země Oz. Je to melodie Over the Rainbow, tam někde za duhou, kterou si poslechneme v podání violončelisty Gautiera Capisona v úpravě pro violončelo a komorní orchestr.

0: Tak to byla krásná lyrická melodie z filmového muzikálu Čaroděj ze země Oz. Poslouchali jsme ji v úpravě pro violončelo a komorní orchestr. Hrál nám violončelista Gautier Capisson, doprovázený Bretaňským národním orchestrem. Ještě zůstaneme u americké hudby, protože následovat bude Leonard Bernstein a hudba z jeho baletu s názvem Fancy Free, kterou nám zahraje New Yorkský orchestr Orchestra of St. Luke's. No a pak ještě třeba hudba Jana Křtitele Nerudy, George Gershwina, Bély Bartóka, Františka Xavera Duška, ale také třeba žijícího autora Miloše Štědroně a nebo Vítězslavy Kaprálové. Tak takovýto pestrý program máme připraven už v nejbližší hodině našeho dnešního dopoledního vysílání.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme hudbu Leonarda Bernsteina, ukázka z jeho díla ze 40. let minulého století, baletu s názvem Fancy Free, do češtiny se to překládá jako Nezadaní. No a tuto hudbu nám hrálo Těleso Orchestra of St. Luke's. Dále budeme pokračovat hudbou Jana Křtitele Nerudy, trumpetista Gábor Boldocký, vynikající maďarský hráč na tento nástroj, natočil spolu s orchestrem Prague Philharmonia zajímavé album pojmenované Bohemian Rhapsody, kde se zaměřil na díla autorů spojených nějakým způsobem historicky s českými zeměmi, tedy například Jana Křtitele Nerudy. No a zahraje nám teď Largo, tedy druhou větu z Nerudova koncertu původně určeného pro lesní roh, ale my si ho tedy poslechneme v této úpravě pro solovou trubku Gábora Boldockého.

Je 10 minut po desáté, toto bylo Largo z původně hornového koncertu Jana Křtitele Nerudy, zde v úpravě tedy pro solovou trubku a orchestr. Na trubku hrál maďarský virtuos Gábor Boldocký a doprovodil ho orchestr Prague Philharmonia. Teď si poslechneme ukázku ze skvělého alba, které vyšlo přesně před rokem v květnu 2025 u Suprafonu. Bylo debutovým albem mladého klavíristy Tomáše Vrány, který si na debutové album Věru nevybral snadný repertoár. Pustil se do klavírních koncertů Belly Bartóka. Natočili je všechny tři spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava. No a my si nyní poslechneme první větu z třetího Bartókova klavírního koncertu, který vznikl v posledním roce jeho života. Zamýšlel jej jako narozeninový dárek pro svou ženu, která byla klavíristkou. Bohužel už se jejich narozenin nedožil, nestihl jí dárek předat, ale klavírní koncert číslo 3 dokončil, takže tato skladba je dochována v kompletní podobě a nám teď tedy její úvodní část zahraje klavírist Tomáš Vrána, doprovázený Janáčkovou filharmonií Ostrava, kterou bude řídit maďarský dirigent Gábor Káli.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Více než 50letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Je 5 minut před 10:30 a na Klasik Praha zazněla teď hudba Františka Xavera Duška, klasicistního skladatele a klavírního virtuóza, který, jak známo, byl Mozartovým přítelem a jeho hostitelem v Praze ve vile na Bertramce, nedaleko našeho studia. No a my jsme teď Duškovu hudbu, jmenovitě tedy třetí část ze symfonie B-dur, poslouchali v podání Helsinského barokního orchestru, což je soubor, který pod vedením svého dirigenta, čembalisty a Pohekinena už nahrál několik skladeb českých autorů. Českým autorům se budou věnovat mimochodem také letos na festivalu Pražské jaro, kde zahrají Stabat Mater od Jakuba Jana Ryby a na programu bude rovněž hudba Antonia Cartellieriho, což je taky skladatel spojený s českými zeměmi. Bude to koncert 21. května v Rudolfinu. No a nás dále čeká hudba současného skladatele Miloše Štědroně. Bude to jeho skladba s názvem Šárka, inspirovaná samozřejmě tedy Smetanovou symfonickou básní téhož jména, kterou Miloš Štědroň napsal pro brněnský komorní orchestr věnující se soudobé hudbě Brno Contemporary Orchestra. Skladba vyšla na albu v roce 2021 s názvem My Country, kde tedy 6 žijících skladatelů vytvořilo své osobité parafráze na jednotlivé části tohoto slavného Smetanova cyklu. Tak my si teď poslechneme Štědroňovu Šárku. Soubor Brno Contemporary Orchestra řídí dirigent Pavel Schneider.

Tak to byla osobitá brněnská parafráze slavné Smetanovy symfonické básně Šárka z cyklu Má vlast. Byla to Šárka, jak ji tedy takto hudebně přetvořil skladatel Miloš Štědroň v rámci projektu My Country. Nahrávka, kterou jsme teď poslouchali, ta vyšla v roce 2021 a natočil ji brněnský komorní orchestr Brno Contemporary Orchestra, věnující se soudobé hudbě pod vedením Pavla Schneidera. Tak po této ukázce moderní hudby teď opět něco klasičtějšího. Známý kytarový koncert Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga a jeho první věta založena na starých hudebních formách Viliano a Richard Carr. Zatímco nahrávka, kterou jsme teď poslouchali, byla z Brna, tak tato nahrávka bude z Českých Budějovic. Jeho Česká komorní filharmonie z Českých Budějovic natočila tento Rodrigův slavný kytarový koncert v úpravě se zajímavým solovým nástrojem, který se jmenuje Tiple. Zahraje nám na něj kolumbijský hudební jménem Juan Manuel Araque Rueda a dirigovat bude Vojtěch Spurný.

tedy ze kterého pocházela tato ukázka, tak to vyšlo v roce 2024 a kromě tohoto Rodrigova koncertu Fantazie pro šlechtice, na něm ještě také najdete aranjuezský koncert pro změnu zase v úpravě se solovým čembalem. No a nás dále čeká hudba Vítězslavy Kaprálové, její skladba nazvaná Svita Rustika, třetí část tohoto díla Vítězslavy Kaprálové, které je inspirováno lidovou hudbou, ale také třeba stravinského balety. No a pak ještě před 11. hodinou také Ravel a nebo hudba Jana Dismase Zelenky. To vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Profi voda, s tou se musíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Je 5 minut před 11. Toto byla komorní hudba Jana Dismase Zelenky, která teď zazněla v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Poslouchali jsme Adagio ze Zelenkovy triové sonáty číslo 3 B-dur. Hráli členové souboru Collegium 1704. V dalších minutách v našem vysílání bude znít klavír. Nejprve bude doprovázen orchestrem. Bude to třetí věta z Ravelova slavného klavírního koncertu Pro levou ruku D-dur, což je dílo, které Maurice Ravel napsal na konci 20. let minulého století pro klavíristu Paula Wittgensteina, bratra známého filozofa Ludwiga, který přišel v první světové válce o pravou ruku a celý solový parce, tedy v této skladbě, hraje pouze rukou levou. Nám každopádně bude hrát pianista, který má ruce obě, jmenuje se Song Jin Cho, je to světoznámý virtuos, který Ravela hrál třeba i v září na koncertech s Českou filharmonií tady v Praze. No a na této nahrávce ho doprovodí bostonští symfonikové pod taktovkou dirigenta Andrise Nelsonse.

Je 6 minut po 11. hodině, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a klavírista Igor Levit nám teď hrál Beethovena. Jistě jste poznali slavnou druhou větu z Beethovenovy 8. klavírní sonáty C-moll, přezdívané Patetická. Ukázka ze souborné nahrávky Beethovenových sonát v podání Igora Levita, která vyšla před 7 lety v roce 2019. Dále máme na programu Dvořákovu hudbu, poslechneme si skerco ze smyčcové serenády E-dur, nejvýznamnějšího českého skladatele. Bude nám hrát Těleso Filharmonia Orchestra a dirigovat Christopher Warren Green.

Na Klasik Praha teď doznělo toto veselé skerco z Dvořákovy serenády E-dur pro smyčce. Skladba, která vznikla údajně během pouhých 14 dnů, premiéru měla před 150 lety v roce 1876. No a nám teď Dvořákovu hudbu hrálo londýnské těleso Philharmonia Orchestra, které řídil dirigent Christopher Warren Green. V další skladbě uslyšíme solové violončelo, světoznámý violončelista Jojo Ma zahraje Vivaldiho koncert B-dur, a to za doprovodu amsterdamského barokního orchestru.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 11:30, toto byla filmová hudba italského filmového skladatele Nina Rotti, která vznikla pro snímek La Dolce Vita neboli Sladký život režiséra Felliniho. Klavírní úpravu melodie z tohoto filmu nám zahrál pianista Jean-Marc Luisada. Dále uslyšíme nahrávku, která je společným dílem dirigenta Jakuba Hruši Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a německé houslistky Isabel Faust. Společně natočili houslový koncert Benjamina Britna, skvělá skladba, kterou Britten napsal během svého pobytu v Severní Americe v roce 1939, a v našem vysílání teď zazní její druhá věta.

Je 11:05, druhou větu Britnova houslového koncertu zakončenou virtuózní kadencí nám zahrála houslistka Isabel Faust, která toto Britnovo dílo natočila spolu se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši na album vydané v předloňském roce. Pokračovat budeme Mozartem, klavírní koncert číslo 18 B-dur tohoto skladatele. Jeho třetí větu nám za doprovodu bamberských symfoniků zahraje klavírista jménem Matthias Kirschnereit.

Posloucháte Radio Klasik Praha, hrál nám pianista Matthias Kirschnereit, doprovázený bamberskými symfoniky. Vyslechli jsme třetí větu z klavírního koncertu číslo 18 Wolfganga Amadea Mozarta. Dále nám zaspívá světoznámý vokální soubor Voices 8. Bude to americká lidová píseň, která se jmenuje Shenandoah a opěvuje stejnojmenou americkou řeku. No a pak ještě hudba Josefa Suka nebo Sergeje Rachmaninova nás čeká před 12. hodinou v našem dopoledním vysílání.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Potisk trička, byla CZ.
7: Tohle je Klasik Praha.

Před 12 hodinou jsme se teď zaposlouchali do pohádky, do světy z hudby. K dramatické pohádce Julia Zejra Radus a Mahulena, byla to hra na labutě a pávy tohoto díla Josefa Suka a hrála Česká filharmonie, kterou řídil Libor Pešek. A od mikrofonu vás už teď předpolednem zdraví Ivan Dlask. Dnes máme trošku nabito v našem natáčecím studiu. Před chviličkou jsem dokončil připravovaný rozhovor a tedy pořad taky z cyklu z archivu osobností. Mým hostem bude už brzy režisér Jan Hřebejk, kolega Ondřej Fischer, ten má za chviličku tady taky dalšího významného a zajímavého hosta, hudebního samozřejmě, a to pěvce Pavla Černocha, se kterým taky bude připravovat pořad. A tak už se vám teďko věnuju. Já na závěr této hodiny si ještě ale poslechneme jedno dílo Maestoso C-dur Sergeje Rachmaninova.

0: Evelína Puzajte dokončila na Rádiu Klasik Praha dílo Sergeje Rachmaninova Maestoso C-dur tohoto skladatele. Teď je přesně 12 hodin 5. května úterý a my se teď můžeme věnovat už programu po 12. hodině.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Finále symfonie číslo 94 G-dur s podtitulem S úderem kotlů Josefa Haydna zahrál Pražský komorní orchestr. K tomu dnešnímu dni je taky nutné připomenout k 5. květnu, že to je významný den České republiky od roku 1991 a připomíná povstání na sklonku druhé světové války, které vypuklo 5. května 1945, tedy je to den povstání českého lidu. A právě tento den taky přispěl významně k ukončení druhé světové války, tedy k osvobození od nacistické okupace.

Doznívá romance pro smyčce C-dur Jeana Sibelia. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra řídil Charles Groves. A teď je na řadě takový rámcový program této hodiny naší stanice. Prozradím pár titulů. Samozřejmě můžete jméno autora a název skladby sledovat na našich webových stránkách, odkud třeba i někteří, anebo z aplikace, tam je to také Rádia Klasik Praha pro Android i iOS. Můžete sledovat tedy to, co právě hrajeme a název, jméno tedy autora. Za chviličku se rozezní skerco druhé symfonie C-moll Antona Brucknera. Uslyšíme také třetí závěrečnou část koncertu pro klavír a moll Edvarda Hagerupa Grieg'a či od Ervína Schulhoffa Rondo divertimenta pro smyčcové kvarteto. Hezký poslech, příjemné odpoledne.

Scherzo symfonie číslo 2 C mol Antona Brucknera teď zahrál Gewandhaus Orchestr Lipsko, řídil ho Andris Nelson. Z téhleté symfonii se také někdy říká symfonie s pauzami, protože Bruckner v té symfonii používá dramatické pauzy a zlomy, ale ten název není od Brucknera, ale vžil se někdy, se teda používá při některých koncertech v jejich programech jako podtitul této symfonie. My teď máme na programu filmovou hudbu, což ostatně tomu bude i celé dnešní odpoledne v našem vysílání. Teď nabídnu téma z filmu Tanec s vlky, které napsal John Barry.

0: Klasik Praha.
1: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longjumeau a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

U klavíru byl Víkingur Olafsson, který v úpravě pro klavír zahrál preludium z kantáty Claude Debussyho s názvem La Demoiselle Elie. Co uslyšíte v programu dnešního večerního koncertu Bez smokingu ve 20 hodin? Přesně v těch 20 hodin vám o tom koncertu víc řekne kolegyně Martina Klausová. Teď moje pozvánka na sonáty pro zobcovou flétnu Georga Friedricha Händla a Arkangela Corelliho. Účinkovat budou na zobcové flétny Michaela Koudelková, na čembalo Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na teorbu a barokní kytaru Jan Krejča. To dnes ve 20 hodin. Další program večerních koncertů je na našich webových stránkách a teď se zaposloucháme ovšem do koncertu klavírního. Allegro moderato molto e marcato, to je tempo třetí věty koncertu pro klavír a orchestr a mol Edvarda Hageru Pagriga.

To byl nádherný závěr třetí věty koncertu pro klavír a mol, kterou jsme uvedli z koncertu Edvarda Hagerupa Griega. Petr Jablonský hrál na klavír a The Philharmonia Orchestra dirigoval Petr Mák. Teď mám pro vás připraveno vystoupení souboru Il Giardino Armonico, jehož uměleckým vedoucím je Giovanni Antonini. Zahraje sonátu číslo 18, kterou napsal Marco Uccellini.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Těleso Krása Kvartet se rozhodlo na své debutové CDčko zařadit hudbu meziválečných židovských autorů, kteří byli perzekvováni nacisty. A tak došlo i na dílo Ervína Schulhoffa a jeho divertimento pro smyčcové kvarteto. My jsme teď slyšeli pátou část Rondo.
1: Dobrý den, já jsem Magdalena Kožená. Posloucháte Radio Klasik.

0: Po pozdravu zaspívala Magdalena Kožená za doprovodu Private Musique tohoto tělesa, které řídil Pierre Pitzel. Píseň o Bejlumi napsal ji Filippo Vitali. Teď už bylo 13 hodin, je úterý 5. května.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Česko se připojilo ke koalici pro civilní ochranu v čele s Finskem, která podporuje Ukrajinu ve výstavbě krytů. Ministerstvo zahraničí iniciativu podpořilo asi 10 miliony korun. Cílem je tedy podpora Ukrajiny v modernizaci a rozšíření nejenom sítě bunkrů a krytů. Součástí modernizace má být i výstavba ukrytů dvojího využití. Ty mají v dobách míru sloužit jako školy, zdravotnická či komunitní zařízení. V případě leteckých útoků se pak mají stát bezpečným útočištěm pro civilisty. Zakládajícími členy koalice pro civilní ochranu, kterou vede ukrajinské ministerstvo vnitra, je hned několik evropských států v čele s Finskem. Tamní prezident Alexander Stubb je nyní na návštěvě Prahy. Mnoho čtvrtí se v Moskvě a Petrohradu v úterý dopoledne potýkalo s výpadky mobilního internetu. Informuje o tom ruský server. Ruská státní agentura pak napsala, že Rusům v hlavním městě nejdou odesílat ani SMS zprávy. Ruské úřady plánují od 5. do 9. května řízené omezení mobilních služeb kvůli oslavám dne vítězství ve velké vlastenecké válce, které proběhnou právě 9. května. Toto opatření se týká pouze Moskvy, kde oslavy proběhnou na Rudém náměstí. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova jsou tato opatření odůvodněna bezpečnostními otázkami. Divadlo probouzí smysly a otevírá srdce. To je motto další sezóny Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Nabídne 14 premiér, z toho jednu světovou a dvě české. Dalších 11 titulů uvede divadlo poprvé na svých scénách. Opera a činohra připraví shodně po 5 novinkách, muzikálový a baletní soubor po 2. K tomu nabídnou 4 soubory 39 oblíbených repertoárových titulů. Do nové sezony jdou 2 soubory tohoto divadla s novým vedením. Souboru baletu Nové místo Lenky Dřímalové povede rodačka z Francie Lea Besuda Greková, která působila například v tanečním souboru v Izraeli. Muzikálový soubor bude mít také novou šéfku. Gabrielu Petrákovou po 16 letech vystřídá od nové sezony Kateřina Svobodová, současná vedoucí sekce mimořádných projektů Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Dnešní počasí bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer od jihu až zataženo. S možností přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty v Praze 24 až 26 stupňů a slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Jsme Klasik Praha.

Tanec komediantů najdeme v Prodané nevěstě ve třetím dějství od Bedřicha Smetany. Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler a po zprávách tak začala další hodina našeho odpoledního programového vysílání, tedy našeho vysílání s programem třeba za chviličku už Asturias Izáka Albeníze. Poslechneme si taky část opery Le Villi Giacoma Pucciniho nebo od Jacquesa Offenbacha nádherné dílo Le Larme de Jacqueline pro violončelo a orchestr či anglickou svitu Johanna Sebastiana Bacha, konkrétně čtyřku a část Žik z tohoto díla a další skladby. Hezké odpoledne.

Známou skladbu Asturias, kterou napsal Isaac Albéniz, jsme slyšeli v interpretaci slavného kytaristy ze slavného kytarového rodu Romerovců, tedy od Pepeho Romera. Už ve zprávách jste měli možnost slyšet informaci o nové sezóně Národního divadla Moravskoslezského v Brně. Brněnské Národní divadlo se teď bude vracet na jaře příštího roku k jednomu z nejikoničtějších titulů klasického repertoáru, tedy ne na jaře příštího roku, na jaře letošního roku, pardon. Bude to nové nastudování Žizel, to bude mít premiéru 8. května 2026 v Mahenově divadle. Ten romantický balet se poprvé představil publiku v roce 1841 v Paříži a teď máte možnost vidět ho právě v Mahenově divadle, tedy v Národním divadle v Brně. My se teď zaposloucháme do operní tvorby, bude to ale scénická hudba k opeře Le Villi Giacoma Pucciniho, takzvaná La Tregenda ze druhého dějství. Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu řídí Ricardo Šaji.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Izomat stavebniny.
10: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
11: Cemix fasáda, trvalá paráda.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Tohle je Klasik Praha.

Skončila Pasacaglia sonáty číslo 6 a její autor se od roku 1690 jmenoval Bieber von Biebern, neboť byl povýšen do šlechtického stavu. Tento rodák ze Stráže pod Ralském, český skladatel německé národnosti, taky houslista období baroka. Ano, Heinrich Ignaz Franz Bieber. A právě od něj jsme slyšeli toto dílo v provedení souboru Romaneska. Vedl ho Andrew Menzi. Teď se zaměříme na současnou osobnost malíře a grafika Zdeňka Netopila, který se narodil v obci Šanov v okrese Znojmo a věnoval se od roku 1979 grafickému designu, knižní a časopisové ilustraci a volné tvorbě. Pak od roku 1996 taky známkové tvorbě. Právě dílo tohoto umělce, tedy Zdeňka Netopila, malíře a grafika, si můžete jít prohlédnout na výstavu do Europarku Štěrboholy. Ta výstava už probíhá až do 24. května v přízemí nákupní pasáže Europarku. Sám autor, tedy Zdeněk Netopil, už uskutečnil přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav všude po světě. Zemřel 31. prosince roku 2023 v Praze.

Josef Hála byl u klavíru a pražský komorní orchestr řídil Ondřej Kukal. Skončila symfonieta La Joya, tedy část třetí Allegro, tohoto díla Bouslava Martinu. Šekukané Mason je teď připraven, aby zahrál solo na violončelo v nádherném dílu Jacquesa Offenbacha. Jmenuje se Le Larme de Jacqueline a je pro violončelo a orchestr.

Jacqueline tedy ronila slzy v tomto díle, jak bych to mohl přivést překladu, v díle L'Armée de Jacqueline pro violončela a orchestr Jacquesa Offenbacha. Na violončelo účinkoval Shekukane Mason a symfonický orchestr města Birminghamu řídila Mirga Gražiny-Tétila. Samozřejmě, že ani jeden den nezapomínáme na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Právě teď bude zastoupena částí Žik anglické svity číslo 4 F-dur. Zahraje Murray Pariah.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Dvě smyčcová kvarteta se sešla, aby přednesla smyčcový oktet C dur, v našem případě část druhou, Tre fugue, Georges Enesca. Byli jimi pařížský Katior Eben a londýnský Belcha Quartet. Tím končí tato hodina našeho vysílání. Za chviličku bude, nebo už bylo 14 hodina. V té další hodině, kromě hudby, uslyšíte taky, ale tam taky bude znít hudba, pořád novinka týdne.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Třetí věta Allegro Giocoso symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Provedení orchestru Revolutionnaire et Romantique řídilo John Elliott Gardiner. Tak to byl začátek této vysílací hodiny.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na Štědrý den 24. prosince 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o 2 roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se jí rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Chœur de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rosé, tenorista Stanislas de Barberac a basista Noël Di Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhu z biblické knihy Genesis zkomponoval působivou skladbu o 3 částech, z nichž první 2 popisují stvoření světa samotné, závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půl století staršími barokními oratorii Handlovými, na druhou stranu obsahuje řadu progresivních hudebních prvků, směřujících už k romantismu. Jako hudební ukázku si ze Stvoření poslechneme jeho ikonickou úvodní část, znázorňující stvoření světa z chaosu. Julien Chauvin řídí orchestr Le Concert de la Loge.

Dozněla naše ukázka v pořadu Novinka týdne z oratoria Stvoření Josefa Haydna, to byla první část. Julien Chauvin řídil orchestr Le Concert de la Loge, tak jako na celé nahrávce. Samozřejmě a víc si můžete ještě taky o oratoriu přečíst na našich webových stránkách.

Náš program pokračoval malou svitou Claude Debussyho, částí ve člunu s italským orchestrem, který řídil Jan Pascal Tortelier. Jsme u filmové hudby, ta je tentokrát z filmu Hodný, zlý a ošklivý. Určitě tu hudbu znáte od Ennia Morriconeho, ale teď ji uslyšíme v úpravě pro flétnu a klavír. Na flétnu hraje Sara Andon a na klavír Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Ladíte Klasik Praha.

Jan Antonín Losy byl autorem té předchozí skladby na rádiu Klasik Praha. Této druhé věty, tato skladba teda vyšla na albu s názvem Losy Weiss, loutnová hudba v Praze a Vídni zhruba 1700. Jan Antonín Losy, český loutnista a skladatel barokního období švýcarského původu, tedy napsal tento Concertus a dur pro loutnu, housle a violu da gamba, část žik. Hrál soubor Ensemble, tak se jmenuje ten soubor, který vedla Martina Pastuška. Je tady pozvánka na událost, na kterou s netrpělivostí vždycky čekáte třeba vy všichni, někteří máte už zakoupené vstupenky. Ano, mám na mysli 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Ten letos přivítá na 100 solistů, komorních ansámblů a orchestrů z 28 zemí světa. Ve středu 6. května ve 20 hodin a 15 minut se můžete podívat, to je zítra, na kanál ČT Art. Tam bude filmový dokument režiséra Martina Suchánka Okno do světa. Vznikl v koprodukci Pražského jara České televize a společnosti Inoji Česká republika. Snímek s poutavým způsobem mapuje těch 80 let historie i současnosti Pražského jara. Uslyšíte tady Semjona Bičkova, Václava Hudečka, Jana Klusáka, Jiřího Chválu nebo Patricii Kopačinskou. A skrze historické záběry se potkáte i s Herbertem von Karajanem, Charlesem Munchem nebo Rudolfem Firkušným. Kinopremiéra se koná 25. května od 20 hodin v kině 35 na Francouzském kulturním institutu v Praze. Vstup je tam zdarma, ale místa je nutné si předem rezervovat. Tolik pozvánka, my si teď poslechneme v provedení tria Bohemo Andante con moto klavírního tria číslo 2 Es dur Franze Schuberta.

Rok před svou smrtí napsal Franz Schubert klavírní trio číslo 2 S-dur jako svůj opus 100. Andante con moto, druhou větu díla, zahrálo trio Bohemo ve složení Jan Vojtek na klavír, Matouš Pěruška na housle a Kristýna Vocetková na violončelo. Hold renesančnímu architektovi z Benátek Andreovi Palladiovi vzdal ve své skladbě s názvem Palladio Carl Jenkins. Tak si pojďme tu skladbu poslechnout v provedení Londýnského symfonického orchestru.

0: poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Ačkoliv byl hudební skladatel Niccolò Piccini, žijící v letech 1728 až 1800, ve své době jeden z nejoblíbenějších skladatelů neapolské komické opery, tak dneska se s jeho díly moc nesetkáváme, ale tady byla výjimka. Pustili jsme si árii Jaký nemilosrdný příkaz z opery Catone in Utica Niccolò Picciniho. No a na Rádiu Klasik Praha zpíval kontratenorista Filip Žarusky za doprovodu souboru Le Concert de la Loge a řídil Julien Chauvin.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ.

0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

vonu Gabriela Fauré zajisté znáte, teď ji zaspíval Tanglewood Festival Chorus a zahrál bostonský symfonický orchestr, který řídil Seiichi Ozawa. A na závěr této hodiny zamíříme za muzikálem, slyšíme známou píseň Old Man River z muzikálu Loď komediantů a představí se v ní Adam Plachetka.

0: Adam Plachetka zpíval píseň z muzikálu Loď komediantů Jeroma Kerna, Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Tomáš Netopil a na hodinách jsou teď 2 minutky po 15. A my se vypravíme do Skotska už za chviličku za hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho a jeho předehrou Hebridy.
1: Ladíte Klasik Praha.

předehře Hebridy Felix Mendelssohn Bartholdy obdivoval především Fingalovu jeskyni, tak se taky předehře někdy říká. A my jsme se tedy podívali do Skotska. Na tyto ostrovy orchestr de Champs-Élysées řídil Filip Erevek. A tím začala další hodina vysílání. Uslyšíme taky zajímavou skladbu Johna Williamse, která se jmenuje Skerco pro motocykl a orchestr. Nebo se zaposloucháme do hudby Sergeje Rachmaninova v jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C mol. Část díla Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka uslyšíte rovněž, či od Bohuslava Martinů písničky Na jednu stránku. A teď písňový cyklus, ze kterého vybíráme a který se jmenuje Trois Mélodies. My jsme vybrali třetí část této písně Songe, číslo 3. Autorem je Mel Bonny. Mel Bonny nebo Melanie Bonny, jak chcete, je francouzská, byla teda francouzská skladatelka pozdního romantismu, studentka Cezára Franka, třeba spolužačka Debussyho, abyste si to dovedli zařadit. A v tomto písňovém cyklu teď zaspívají Julie Rose a Susan Manoff bude hrát na klavír.

Melanie, tedy Mel Bonnie, napsala písňový cyklus Trois Mélodies, číslo 3 songe. Zaspívala Julie Rose a na klavír hrála Susan Manoff. Dostáváme se k filmové hudbě Johna Williamse. Už jsem to tady trošku naznačil, proč se tomuto skercu říká pro motocykl a orchestr. No, protože pochází z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava je tam použito v části, kdy Indiana Jones a jeho otec unikají nacistům právě na motorce. A my si teď poslechneme interpretaci Berlínské filharmonie, kterou řídí John Williams.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla, byla.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byl terčet číslo 1 pro 3 basetové rohy Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkoval soubor Lotz Trio v této části Rondo Allegro, tedy Robert Šebesta, Ronald Šebesta a Igor Františák. Všichni samozřejmě na basetový roh. I symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dbá na to, aby se jaksi přiblížili k sobě různé skupiny posluchačů, třeba děti a seniori. A tak pokud máte doma vnuky, tak nezapomeňte přijít v sobotu 16. května v 10 hodin do kostela svatých Šimona a Juli, kde proběhne mezigenerační hudební setkání, workshop. Je z toho cyklu workshopů pro seniory a jejich vnoučata od 6 do 12 let. Pořad vznikl ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Hostivaři a projektem Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy FOK a koná se tedy ještě jednou 16. května v sobotu v 10 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. V našem playlistu, který tady mám před sebou na počítači, je teď nádherný koncert, jeden z těch koncertů Sergeje Rachmaninova pro klavír a orchestr. Zahrajeme číslo 2 C-moll a část první moderáto tohoto díla. Českou filharmonii bude řídit Pávo Jervy a na klavír hraje Katia Bunatišvili.

U klavíru byla Katia Bunatěšvili, Českou filharmonii řídil Pávo Jarvi a skončil koncert pro klavír a orchestr číslo 20 mol věta první moderáto Sergeje Rachmaninova. Leoš Janáček, to je samozřejmě pojem a festival Leoše Janáčka, tu hudbu spojuje v jedno. Zve vás teď na velkolepé finále i novou scénu na Hukvaldském dvoře a víc si můžete přečíst na našich webových stránkách. Program 76. ročníku přinese do rodiště slavného skladatele Open Air večery koncertom Ertveje a Polis Symphony Orchestra a monumentální kantátu Carmína Burana mimo jiné. Festival se letos uskuteční od 1. června do 3. července a to na jiných místech, než jsou Hukvaldy. Více si o tomto festivalu přečtěte tedy na našem webu. My teď přidáme hudbu Leoše Janáčka, když Piotr Anderševsky zahraje z druhé knihy pátou část Allegro díla Po zarostlém chodníčku.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
8: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd v parku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
7: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
8: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje Zoopark Zelčín kompletní servis.
7: A co další volnočasové aktivity?
8: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
7: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Tohle je Klasik Praha.

Poté, co Lucie Horš na Zobcovou flétnula The Academy of Ancient Music pod taktovkou Bojana Čičiče, dokončili Allegro koncertu F-dur Giovanniho Battisty. Sammartino taky před námi. Poslední skladba bude od Bohuslava Martinů, aranžovaná hudebním skladatelem Jiřím Temlem. Písničky na jednu stránku. Zaspívá Magdalena Kožená a zahraje Česká filharmonie, kterou řídí její manžel Sir Simon Rattle.

0: Čas před 16. hodinou jsme strávili s Magdalenou Koženou a Českou filharmonií, kterou řídil Simon Rattle, písničkami Na jednu stránku Bohuslava Martinů, které aranžoval Jiří Teml. Je minutka po 16. hodině a za chviličku začne hudba Sergeje Prokofjeva.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Pavel Haas kvartet ve složení Veronika Jaroušková, Eva Karová housle, Pavel Nykl viola a Petr Jaroušek na violončelo, to znamená, že to byla starší nahrávka tohoto seskupení, přednesl Allegro smyčcového kvartetu číslo 1 H-moll Sergeje Prokofieva. My už za chviličku uvedeme krátkou skladbičku Chaconu Tarquinia Merulli, ale uslyšíme taky transcendentální etídu číslo 12, Sněhová bouře. Bouřky můžou dneska přijít, ale určitě nebudou sněhové. Johannes Brahms, 5 písní, to je náš další program a zastavíme se u neděle. Johann Pachel byl kánon D dur pro smyčce, ten taky uslyšíte, je to velice známá a oblíbená skladba a je připraveno třeba i dílo Bohuslava Martinů opět, tentokrát koncert pro housle, klavír a orchestr. Tak vám přeji krásný podvečer, teď už v podvečerním programovém bloku na rádiu Klasik Praha začíná Chacona Tarquinia Merulli.

skladbu Tarquini a Meruli, Chaconu, nastudoval soubor Il Giardino Armonico a Il Giardino Armonico, teda správně řečeno, s uměleckým vedoucím Giovannim Antoninim. Připravená je transcendentální etída číslo 12, Sněhová bouře Ference Lista, tak si pojďme poslechnout.

Klavírista Miroslav Sekera zahrál Sněhovou bouři, tedy transcendentální etídu číslo 12 Ference Lista. My Miroslava Sekeru uslyšíme v této hodině ještě jednou, ale to až za pár desítek, dejme tomu, nebo jednotek minut. Já vás teď pozvu na jednu výstavu přímo na vernisáž té výstavy do galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného. Ta sídlí v Zakouřilově ulici číslo 9 v Praze 4 na Chodově a bude tam teď vystavovat Jan Brabenec. Na výstavě s názvem Hry se světlem. Jan Brabenec tvoří svoje díla na kůži a světlo je nezbytným doplňkem jeho děl. Výstavu spolu zahájí 6. května, tedy zítra v 18 hodin Ivo Šmoldas a taky Jan Brabenec jako autor tohoto díla, který představí svoje nové práce. Do romantické irské nálady vás uvede hudební trio The Framers. No a výstavu pak můžete navštívit třeba od 9. do 13. června v galerii Cesta ke světlu Zdeňka Hajného, Zakouřilova 9, Praha 4, Chodov. Teď bude řeč o neděli, zase o jiném dni v týdnu, protože neděle je jedna z částí pěti písní Johannesa Brahmse. Účinkovat budou baritonista Benjamin Apple a na klavír Děrť Kurták.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám zakladatelku a první houslistku jednoho z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa. Corina Belča z Belča kvartetu pohovoří o své cestě ke komorní hudbě, o houslích, kvartetním repertoáru a pozve nás také na koncert Belča kvartetu s Barbrou Hennigan v rámci Pražského jara. K poslechu premiéry v úterý 5. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labirintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido-e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
15: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Bruselská filharmonie řídili Ernst van Thiel, zahrála hudbu z filmu The Artist, kterou napsal Ludovic Burs. Pozvu vás do muzea, to muzeum se jmenuje Montanelli a představuje monografickou výstavu Daniela Pešty Who, Why. Přes multimediální vyjádření od malby k akvarelu, přes objekty, instalace, videa a asambláže, se Pešta se svou typickou naléhavostí mimo jiné ptá, kdo vlastně řídí tento svět. V předešlých 6 letech byla autorova tvorba představená na vizuálních projektech u příležitosti benátského bienále di Arte. V České republice je soubor těchto prací reprezentován vůbec poprvé. Kurátorkou výstavy je Nadia Altermurk-Kohl a muzeum Montanelli je otevřeno vždycky od středy do neděle od 14 do 18 hodin. Adresa je Nerudova 13, Praha 1 a výstava potrvá do 28. června. Slíbil jsem vám známou skladbu Kanon de Dur pro smyčce Johanna Pachelbla, tak si tuto skladbu teď poslechneme v provedení City of London Symphonieta, řídí Richard Hickox.

0: Zdraví vás Josef Špaček. Posloucháte Klasik Praha.
1: Tady je Miroslav Sekera a srdečně zdravím všechny posluchače Klasik Praha.

0: Před touto skladbou jste slyšeli hlasy obou interpretů, tedy houslisty Josefa Špačka a klavíristy Miroslava Sekery, kteří pak zahráli v části Allegro, koncertu pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivní.

0: pěkně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Tohle je Klasik Praha.

Skladbu Vojtěcha Jírovce Largo Allegro symfonie S-dur hrála Jihočeská komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha. A přiblížil se čas na poslední skladbu této hodiny, a to Bakchanále ze 4 symfonických básní podle Arnolda Böcklina.

0: Ze čtyř symfonických básní podle Arnolda Böcklina byla jedna část tohoto díla od Maxe Regra. Královský koncertní orchestr Amsterdam řídil Neeme Järvi. Je po 17. hodině úterý 5. května.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslali jsme pozdrav lásky, tedy opus 12 Edvarda Elgára, London Festival Orchestra dirigoval Ross Popple. A také před námi zase další celá hodina podvečerního programového bloku. Za chvíli zazní Alleluja oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Poslechneme si Haydnovu londýnskou symfonii číslo 104 D-dur a nebo symfonii číslo 3 D-dur Petra Iljiče Čajkovského.

Slavné Aleluja se rozeznělo z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla na rádiu Klasik Praha a my jsme tedy už teď v další hodině našeho vysílání s hudbou, kterou jsem už avizoval. Náš program můžete sledovat na webových stránkách na adrese www.klasikpraha.cz anebo v mobilních aplikacích na vašich mobilních telefonech. Pokud ještě nemáte stažené, tak to udělejte a vysíláme i v DABu, tedy v digitálním vysílání a tam už jsme teď slyšet téměř všude. A tam taky všude teď zazní další skladba v úpravě pro violončelo a klavír od Antonína Dvořáka. Tu úpravu ale pořídil Fritz Kreisler a tady je humoreska číslo 7 Gesdur v této úpravě.

Když byl violončelista Edgar Moreau a mladý, tak právě tento Francouz vydal CDčko, které natočil společně s Davidem Kadušem, klavíristou, a zahráli na něm v úpravě pro violončelo a klavír taky humoresku číslo 7 gesdur Antonína Dvořáka. A autorem té úpravy byl Fritz Kreisler. Na našich webových stránkách najdete mnoho zajímavostí, taky nezapomeňte na rubriky podcast, anebo na Spotify najdete taky některé vybrané pořady, které vysíláme na rádiu Klasik Praha, které jste třeba nestihli v tom živém vysílání. To se týká i pořadu Slavná auditoria a na to úplně nové vydání vás pozve autor Jiří Vejvoda už za chviličku. Hned jak dozní slovanský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera, který zahraje symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod taktovkou Richarda Haymna.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Tohle je Klasik Praha.

Z londýnských symfonií Josefa Haydna se přímo londýnská jmenuje symfonie číslo 104 D-dur. Finále hráli London Classical Players a řídil Roger Norrington. Giovanni Pierluigi da Palestrina napsal mši papeže Marcella, která byla určena pro papežskou korunovační mši. Zřejmě se tak stalo pro papeže Marcela II. A ten ale vládnul jenom 22 dnů, když to dílo zůstalo. A tak si teď poslechněme Agnus Dei tohoto díla Giovanniho Pierluigi da Palestrini, a to v provedení The Sixteen. Řídí Harry Christophers.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Scherzo Allegro Vivo ze symfonie číslo 3 D-dur, takzvané polské Petra Iliče Čajkovského, skončilo a hrála Česká filharmonie, kterou řídil šéfdirigent Semjon Byčkov. Teď na našich webových stránkách najdete čerstvou zprávu, že novým uměleckým ředitelem České filharmonie bude Hugh Humphries. Pozici uměleckého ředitele bude zastávat od září letošního roku a bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v zahraničí, stejně jako za nahrávky a audiovizuální projekty. Více se o tomto novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie dozvíte na našem webu. Já teď nabízím vystoupení baritonisty Tomáše Krále, dále budou hrát na zobcovou flétnu Judith Pakije, Maximilian Erhardt na trojřadou harfu, Jan Krejča na teorbu a Maximilian

0: Klasik Praha.
1: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longjumeau a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
0: Posloucháte Klasik Praha.

0: Skončila poslední skladba této hodiny Adagio svity pro smyčce Leoše Janáčka. Soubor Kamaráta Bohemika Prák řídil Gudny Emilsson. Je 18 hodin a 1 minuta.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Někdejší předseda lidovců Marian Jurečka byl v úterý zvolen šéfem poslaneckého klubu strany. Nahradil Toma Filipa. Změnu oznámil nový šéf strany Jan Grolich. Grolich, který je jihomoravským hejtmanem, zdůvodnil změnu vedení klubu tím, že strana přišla změnou předsedy o přednostní právo ve sněmovně. Grolichův předchůdce Marek Výborný je totiž na rozdíl od něj poslancem. Novými místopředsedy klubu jsou Filip a Benjamin Činčela. Němec Jeffrey Klose, který v pondělí odpoledne najel svým vozem do davu lidí v centru Lipska, byl před činem vyhozen z psychiatrické kliniky. Důvodem mělo být jeho agresivní chování vůči ostatním pacientům. Úřady nyní vyšetřují, jak je možné, že klinika vyloučila z léčby člověka, který je nebezpečný pro své okolí. Po zadržení byl převezen do univerzitní nemocnice v Lipsku. Lékař, který ho vyšetřil, rozhodl, že není odpovědný za čin kvůli svému duševnímu stavu. V současné době je umístěn v saské nemocnici Alčerbic. Náměstkem ministra kultury se stal choreograf Jiří Bubeníček. Působil v hamburském baletu, poté se stal prvním solistou baletního souboru Zemperovy opery v Drážďanech. Nyní se poprvé angažuje politicky. Bubeníček obsadil poslední volné místo politického náměstka. Nyní je tak politické vedení úřadu kompletní. Bubeníčkovo jméno je už uvedeno také na webu ministerstva. A na závěr, počasí dnes v noci v té první polovině bude zataženo až oblačno, na většině území města může zapršet, ojedinělé bouřky. A pak srážky ustanou a ubude oblačnosti. Noční teploty 13 až 11 stupňů. Ráno a dopoledne, tedy zítra, bude v Praze slunečno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se lokálně přidají přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Jsme Klasik Praha.

Hned po zprávách jsme přinesli hudbu k Ohňostroji, původní verzi tohoto díla a předehru z ní Georga Friedricha Händla. Hrál soubor hráčů na dobové nástroje The English Concert a řídil Trevor Pinnock. Uslyšíte už za chvíli jednu z rapsodií pro klavír Johannesa Brahmse, uvedeme slovanský tanec, jeden z nich Antonína Dvořáka, tentokrát teda v originální verzi, zahraje Česká filharmonie, taky zazní Fantazie pro šlechtice Joaquina Rodriga a symfonická báseň Samuela Coleridge Taylora, která nese název Toussaint Louverture.

Se dvou rapsodií pro klavír Johannesa Brahmse zahrála klavíristka Ellen Grimaud číslo 1 H-moll. A teď hurá do města, tedy do muzikálu On the Town Leonarda Bernsteina, část Times Square 1944. Teď zazní v provedení Izraelské filharmonie, kterou řídí autor.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Simon Rattle řídil Českou filharmonii, skončil Furiant z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Vzpomínáte, když jsme během dnešního odpoledne, pokud jste poslouchali, hráli skladbu, kterou interpretoval také Belča kvartet? Právě toto těleso dnes představí, ale taky sebe, Corinna Belča, první houslistka a zakladatelka tohoto souboru v pořadu Hudba v miléniu, který pro vás připravuje Ondřej Fischer. No a ten pořad začne už zanedlouho, v 19 hodin. No já si potom taky pozvu hosta do studia ve 22 do pořadu z archivu osobností, tam bude mít svůj prostor herečka, ale taky zpěvačka Barbora Šporclová-Kodetová. Tak tolik náš večerní program na Rádiu Klasik Praha. Teď zbývá ještě pár skladeb do 19. hodiny a tou první z nich bude vystoupení Kláry Novákové, ta bude hrát na flétnu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem. Natočila dílo svého tatínka Jana Nováka, jarní tance pro solovou flétnu, smyčcový orchestr, harfu a čelestu. A v těchto jarních tancích uslyšíme část Andante.

Joaquín Rodrigo, fantazie pro šlechtice, třetí věta, sekirkový tanec, teď skončila na rádiu Klasik Praha na takový zvláštní nástroj, který se jmenuje, tiple hrál Juan Manuel Arek Rueda. Je to ukázka z alba s Rodrigovými slavnými kytarovými koncerty v nejrůznějších úpravách. No a teď ještě řeknu, že tiple je tradiční kolumbijský nástroj. Teď je to druh sopránové, vícestrunné kytary, původně kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje vihuela. No a na tu hrál právě Juan Manuel Arek Rueda a jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice ho doprovodil a řídil Vojtěch Spurný. Teď už se blíží 19. hodina, my máme před sebou poslední skladbu této hodiny. Je to symfonická báseň Toussaint Louverture Samuela Coleridge Taylora. National Philharmonic Orchestra bude řídit Michael Rapper. Tak si tu skladbu poslechněte, Ivan Lasky s vámi od mikrofonu loučí a zítra se přihlásím zase ve 12 hodin. Hezký večer a krásný vstup do dalšího dne.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Posloucháte Klasik Praha.
9: Hudba v miléniu.
8: O klasice v 21. století.
1: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 FM, nebo bez hudebních ukázek také na internetu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Letos na festivalu Pražské jaro vystoupí jedno z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa, Belča Quartet. Představí se 24. května v Rudolfinu s programem z díly skladatelů Weberna, Mozarta, Hindemita a Schönberga a společně s nimi vystoupí rezidenční umělkyně letošního ročníku, sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. No a já mám velkou radost, že pozvání do dnešního pořadu přijala zakladatelka a první houslistka souboru Belča Quartet, paní Corina Belča. Vítejte.
10: Thank you so much. Thank you for having me.
11: Moc děkuji za pozvání.
1: Vaše kvarteto bylo založeno v roce 1994, tedy už před více než 30 lety. Mohla byste nám tedy úvodem říci nějaké obecnější informace o vašem souboru, jaké byly okolnosti jeho vzniku a tak dále?
10: Well, it's a very touching story for me because I was born in Timișoara in Romania and I studied there the violin.
11: Pro mě je to velmi osobní příběh. Narodila jsem se v Temešváru v Rumunsku, kde jsem studovala hru na housle a samozřejmě jsme se s mými učiteli soustředili především na rozvoj techniky a tak podobně. Ale komorní hudba v té době nehrála v mém životě velkou roli. Příliš jsem se s ní nesetkávala ani pasivně, protože nahrávky byly tehdy těžko dostupné. Víte, to byly časy, kdy jsme často nemohli sehnat ani noty, které jsme potřebovali. A tak jsem o komorní hudbě nevěděla téměř nic. Jako studentka jsem hrála možná jednu jedinou komorní skladbu, dvě věty z Schumannova klavírního kvintetu. To byl celý rozsah mého hudebního vzdělání, pokud šlo o komorní hudbu. Ale pak padl režim a já jsem získala stipendium do zahraničí na školu Yehudiho Menuhina. To mi bylo 16 let a najednou jsem byla vržena do světa komorní hudby, o které jsem do té doby nic netušila. Byl to pro mě neuvěřitelný objev. Slyšela jsem poprvé třeba Bartókovy kvartety a připadalo mi to úplně šílené. Během těch 3 let, co jsem tam studovala, jsem si na to zvykla. Hráli jsme třeba Haydnovy a Mozartovy kvartety a tak dále. A když jsem tam dostudovala, šla jsem pak na Royal College of Music v Londýně a říkala jsem si, smyčcové kvartety, to je ono. Tomu se chci věnovat, tento repertoár chci objevovat. Spolu se mnou se tam dostali 2 moji bývalí spolužáci z Menuhinovy školy a jeden z nich navrhl, že seženeme ještě dalšího houslistu a založíme kvarteto. Bylo to hned první týden našeho studia na vysoké škole. Psal se rok 1994, jak jste říkal. Měli jsme fantastické učitele, třeba Čelingirianovo kvarteto. Levon Chilingirian je opravdu úžasný učitel, stejně jako jeho kolegové. Nicméně Levon ve mně rozvibroval nějakou strunu a začalo celé tohleto úžasné dobrodružství. Takže naše kvarteto vzniklo během prvního týdne našich studií. Pak jsme také absolvovali různé letní kurzy, kde nás vedli členové souboru Alban Berg Quartet nebo Amadeus Quartet a na Royal College of Music jsme měli skvělé zázemí a podporu. Vedení školy považovalo za skvělou myšlenku, aby se naše kvarteto rozvíjelo a vysílali nás na nejrůznější koncerty a festivaly. Takže jsme se stále rozvíjeli a já jsem pochopila, že se tomuhle chci věnovat celý život.
1: Říkala jste, že komorní hudbu jste tedy poznala poměrně pozdě. Teď se jí věnujete úplně na 100% nebo hrajete někdy taky solově? Někteří hráči říkají, že je zdravé tyto disciplíny kombinovat.
10: I love to combine when I have the opportunity to play solo. I very much.
11: Ano, ráda je kombinuji a když mám příležitost hrát solově, tak si to velmi užívám, samozřejmě. Ale kvarteto má přednost, to je náš hlavní zdroj obživy. Taky se hodně věnujeme učení. Je to pěkná kombinace, hlavní zaměření je na komorní hudbu, ale k tomu máte i pedagogickou činnost a když se namane příležitost, s radostí hraju i solo. To je příležitost, kterou si nikdo nenechá ujít.
1: Vaše kvarteto tedy sídlí v Londýně, ale jeho členové pocházejí z různých kultur a národů. Vy jste z Rumunska, vaši kolegové z Polska, Francie a Koreje. Dalo by se říct, že tohle multikulturní složení nějak obohacuje váš zvuk nebo vaše porozumění repertoáru?
10: Absolutely. We're actually no longer based in London. We were from.
11: Jednoznačně. Mimochodem už nesídlíme v Londýně. Bylo tomu tak mnoho let, ale pod vlivem různých životních změn jsme se pak všichni z Londýna odstěhovali. Nicméně Londýn stále považujeme za svůj, řekněme, hudební domov. Takže kdykoliv tam jedeme hrát do Wigmore Hall, kde jsme byli mnoho let rezidenčním kvartetem, tak cítíme, že to je místo, kam patříme. Ale už tam nebydlíme. Ale k vaší otázce, samozřejmě to je nevyhnutelné, že naše různé kulturní pozadí, různé vzdělání, různé styly hraní, to všechno naši práci a náš zvuk obohacuje. Kvarteto je velice demokratická entita a my k sobě vzájemně chováme velký respekt a navzájem se od sebe učíme. To, co se děje na zkouškách nebo různá interpretační rozhodnutí, nediktuje jedna osoba. Každý má svůj hlas, jsme otevřeni všem nápadům. Pořád zkoumáme různé způsoby interpretace. I když se třeba k nějaké skladbě vrátíme po letech, snažíme se na ní podívat z odlišného úhlu. A samozřejmě i skutečnost, že jsme spolu vyrůstali po dobu 30 let, zásadně ovlivňuje náš zvuk a identitu našeho kvarteta. Je to zajímavé, protože samozřejmě můžete vyměnit jednoho člena a my jsme takovou změnu prodělali, když před 3 lety odešel náš kolega Axel. Místo něj přišla Sue, která do kvarteta přinesla nové nápady. Vyrostla v Austrálii a pak studovala v Berlíně, takže i ona má v sobě mnoho kulturních vrstev. Věnovala se předtím hře v triu a v orchestru, takže, abych to shrnula, každá nová zkušenost přináší do skupiny něco nového, nějaké svěží podněty.
1: Vždycky mě zajímalo, jak důležité je, aby ve smyčcovém kvartetu šly dobře dohromady také nástroje, na které hrajete. Myslím ty konkrétní nástroje, protože je samozřejmé, že hráči musí tvořit dobrý tým, ale platí to i o nástrojích?
10: Yes, it does. It does. Of course, there's a homogeneity that.
11: Ano, samozřejmě. Homogenita zvuku záleží na tembru jednotlivých nástrojů. V poslední době jsme třeba zkoušeli různé nové kombinace houslí, jestli z toho nevznikne něco zajímavého. Hodně to záleží také na tom, jakým stylem hraje který hráč. Já například hraji hodně takovým sopránovým způsobem, což se hodí k úloze prvních houslí. Náš bývalý druhý houslista Axel měl zase takový mnohem temnější zvuk, blížící se až k viole, která má v kvartetu za úkol spojovat vyšší hlasy houslí s basovým hlasem, tedy violončelem. Ale když po Axlovi přišla do kvarteta Sue, tak měla housle s trochu podobným zvukem, jako mám já, tedy s takovým sopránovým. Takže jsme měli dva soprány, ale nic, co by zvukově spojovalo housle s violou. Nakonec jsme tedy hledali pro Sue jiný nástroj, což se nakonec podařilo a podle mě to funguje lépe, jak se budete moci na koncertě v Praze sami přesvědčit. Takže jednotný zvuk je důležitý, ale zároveň je velmi náročné najít opravdu vysoce kvalitní nástroje, protože v dnešní době si málo hráčů může takové nástroje dovolit. Takže jsme samozřejmě vděční za neuvěřitelnou podporu od různých štědrých lidí, kteří nám nástroje zapůjčují. a v tomhle ohledu jsme zatím měli opravdu velké štěstí.
1: Moc se mi líbilo vaše nejnovější album, které jste natočili společně s francouzským kvartetem Eben, kde jsou oktety od Mendelssohna a Enescu. Jak jsem pochopil, ten oktet George Enescu je skladba, kterou vy dlouhodobě propagujete a prosazujete na koncertní pódia. A mně se taky moc líbí, myslím, že je to velice originální skladba, velmi moderně znějící na svou dobu. Čím je podle vás tato skladba výjimečná?
10: Well, first of all, because I'm Romanian and Enescu's music is something that it's the kind of music that I grew up with.
11: Zaprvé jsem Rumunka a s hudbou Enescu jsem vyrůstala. Komorní hudbu jsem, jak jsem už říkala, objevila poměrně pozdě a tento smyčcový oktet ještě později, ale houslové skladby Enescu jsem znala už jako malá holka. No a ten hudební jazyk a vlivy rumunské lidové hudby, to je něco, co je mi samozřejmě nesmírně blízké, takže sdílet to se svými kolegy byl pro mě mimořádně důležitý projekt. Je to dost náročná skladba, ačkoliv Enescu byl velmi mladý, když ji napsal. Nicméně je velmi komplexní a velmi orchestrální. Obsahuje hodně výzev ve smyslu zvukové vyváženosti, aby vynikla důležitá témata a tak dále. A myslím, že to není tak známá skladba, jak by si zasloužila. Stejně jako celá tvorba George Enescu, protože to byl fantastický skladatel a zasloužil by si mnohem více pozornosti. Bylo docela těžké tuto skladbu propagovat a prosadit ji do programu v různých koncertních sálech. Takže mám radost, že se ten projekt nakonec uskutečnil a že jsme tu skladbu několikrát zahráli i na turné. Dokonce i v době covidu, kdy turné probíhala trochu hekticky. Ale nějak jsme to zvládli, byť občas i s jinými hráči. Odehráli jsme zkrátka poměrně dost plánovaných koncertů, i když občas někdo onemocněl. A tohle nové CD jsme konečně dokončili loni v červenci a byl to splněný sen. Takže jsem šťastná, že se vám líbí a že je k sehnání dokonce i v Praze.
1: Pojďme si teď pustit první hudební ukázku právě z tohoto zmiňovaného alba, konkrétně čtvrtou větu ze smyčcového oktetu C-dur George Enescu. Na nahrávce spojilo síly francouzské kvarteto Eben s Belča kvartetem, s jehož zakladatelkou a první houslistkou Corinou Belča si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu.

0: Na Rádiu Klasik Praha právě dozněla čtvrtá věta ze smyčcového oktetu C-dur George Enescu. Posloucháte pořad Hudba v miléniu, jehož hostem je dnes první houslistka Belča kvartetu, Corina Belča, souboru, který tento oktet natočil na nedávno vydané album spolu s francouzským souborem Quatuor Eben, a z tohoto alba tedy právě teď zazněla ukázka. Celkově je vaše diskografie rozsáhlá, nahráli jste několik kompletních cyklů smyčcových kvartetů od různých skladatelů, včetně Beethovena, což je samozřejmě velký výkon. Kterých vašich nahrávek si nejvíce považujete, lze-li to říci?
1: It's hard to pinpoint one sort of adventure that we've had in the recording studio. Of course, each one of them.
2: Je těžké vybrat ze všech našich dobrodružství v nahrávacích studiích jedno konkrétní. Každé z nich se odehrávalo v jiné fázi vývoje našeho kvarteta a každé má pro nás zvláštní význam. Ale je hezké si občas poslechnout něco z našich začátků, když jsme se teprve ještě dostávali do povědomí veřejnosti. Je hezké pozorovat ten vývoj, ta zlepšení i to, jak jsme dokázali postupně nasměrovat kvarteto přesně tím směrem, kterým jsme chtěli. Nicméně myslím, že ten Beethovenovský cyklus je pro naše kvarteto něco, co navždy zůstane v našich srdcích a myslích a co je vrcholem naší nahrávací činnosti. Ale tím nechci nijak umenšovat naše ostatní nahrávky, které jsou mi taky milé, včetně okolností jejich vzniku, zkušeností ze studia, toho, jak jsme nahrávku propagovali. Každé album má svůj vlastní malý příběh, takže je opravdu těžké vybrat jedno jediné. A co se týče toho Beethovena, mám velikou radost, že ho budeme příští rok hrát znovu. Chystáme se na další Beethovenovský cyklus, ne ve studiu, ale v různých koncertních síních po celém světě. Takže to bude pro nás takový malý návrat domů k Beethovenovským kvartetům.
0: To zní skvěle. Pojďme si teď něco říct také o vašem koncertě tady v Praze v květnu v rámci Pražského jara společně s Barbarou Hennigan. Program tedy vypadá hodně disonantně. Je tam Mozartův takzvaný disonantní kvartet, který je tedy disonantní jenom na začátku, pak se to rozvede, ale máte tam taky autory druhé vídeňské školy Weberna a Schönberga. Dalo by se říct, že disonance bude takovým hlavním motivem toho vašeho programu?
1: I wouldn't want to give the audience this word dissonance, but that perhaps might.
2: Já raději nechci tohle slovo disonance před publikem moc používat, aby si pak nemysleli, že to bude koncert, který se jim nebude líbit. Já si ale myslím, že určitě stojí za toho navštívit. Začneme skladbou Pět vět od Weberna a to spojení mezi Webernem a Mozartem je moc zajímavé, protože bude se tenhle rozhovor vysílat před koncertem nebo až po něm?
0: Určitě před ním.
2: Já to možná nechci úplně prozrazovat, ale zkrátka budeme to hrát tak, že si toho spojení mezi Webernem a Mozartem podle mě snad každý všimne. Jak jste říkal, v první části té Mozartovy skladby není hned úplně jasné, jestli je to Mozart nebo Webern, protože to už hodně směřuje k atonalitě. My se ostatně k atonalitě v našem programu dostaneme taky v poslední části Schönbergova smyčcového kvartetu číslo 2. Ale ten Webern, to je zkrátka jiný způsob vyjadřování než Mozart, mnohem kompaktnější a barevnější. Využívají jiné efekty, krátké motivy propojené velmi sofistikovaným způsobem. A harmonicky je to samozřejmě něco úplně odlišného od Mozartova hudebního jazyka. Takže mezi Webernem a Mozartem bude, myslím, nádherný kontrast a zároveň propojení, které v průběhu koncertu objevíme a prozkoumáme. No a samozřejmě musíme říct, že sebou budeme mít Barbaru Hennigan, nejúžasnější zpěvačku a dirigentku. Spolupráce s ní je pro nás úžasným zážitkem. Už jsme spolu několik koncertů absolvovali. Jsme s ní teď na turné, které začalo v březnu a Praha bude jeho poslední zastávkou. Pak se ale snad někdy v příštích letech opět sejdeme, protože seznámit se s ní pro nás opravdu byla mimořádná zkušenost. V naší kvartetní bublině se člověk s dirigenty nebo zpěváky moc neseznámí, moc často s nimi nespolupracujeme, ale na Barbaru a její úchvatný hlas jsme se okamžitě dokázali napojit. Upřímně řečeno, jsem z ní na koncertech tak unešená, že ji někdy jen poslouchám a skoro zapomenu nastoupit. Je tak krásná a je tak úžasné ji vidět a slyšet zblízka tak blízko od nás, slyšet její detailní práci s hlasem a všechny ty barvy, které dokáže vytvořit. Je to o disciplíně. Vidíte, s jakou disciplínou přistupuje ke svému tělu, ke svým hlasivkám, jak zodpovědně přistupuje k hudbě. Je to opravdu úžasný zážitek cestovat s ní a být s ní na jednom jevišti. My jsme byli vždycky zvyklí mít série intenzivních koncertů v krátkém časovém období, někdy třeba skoro každý den, ale to ona nedělá, což je zajímavé sledovat. Je to zpěvačka, takže je to pro ní těžší. Musí být opatrná na své hlasivky. Ale ona je velmi disciplinovaná v tom smyslu, že si rozvrhne koncerty tak, aby měla dostatek času na regeneraci, odpočinek a tak dále. Zatímco my někdy hrajeme každý den v jiném městě, což si samozřejmě dokáže vybrat svou daň po fyzické i psychické stránce. To je taky poučné. Děláme s ní třeba dechová cvičení, věci, které nás nikdy nikdo neučil. Je to nesmírně důležité, nejen pro zpěváky, ale pro všechny hudebníky, aby uměli správně dýchat. My instrumentalisté jsme někdy před koncertem nervózní, vyplavuje se nám adrenalin, takže správné dýchání je velmi důležité. Opravdu je pro nás moc objevné, že s námi jezdí.
0: Takže i smyčcové kvarteto musí dýchat společně, nadechovat se na stejných místech jako dechaři nebo zpěváci?
2: Ano, je to důležité. Cítíte totiž svoje kolegy.
1: And you actually feel your colleagues, you know, after so many years. I feel the way my colleagues breathe, or they feel how if I'm breathing in a shallow way.
2: Po tolika letech už cítím, jak moji spoluhráči dýchají. A když dýcháme mělce, tak je to znejistí. Snažíme se navzájem povzbuzovat ke správnému dýchání, i když je někdy těžké na to myslet. Přitom je to úplně jasné, že by si člověk měl uvědomovat, jak dýchá. Ale při tom všem stresu a adrenalinu to někdy úplně jasné není.
0: Říkala jste, že nespolupracujete se zpěváky moc často. Má to nějaká specifika, když jako smyčcové kvarteto doprovázíte zpěváka? Protože když jsou to třeba písně nebo podobný druh repertoáru, tam obvykle bývá hodně agogiky, tempových změn a tak dále. Vyžaduje to více zkoušení než obvykle, když vystupujete se zpěvákem?
1: Well, I mean, Barbara is the kind of singer, and the singers like Ian Bostrom that we've played with.
2: Víte, Barbara je ten druh zpěváka, stejně jako třeba Ian Bostrich, se kterým jsme taky spolupracovali, který natolik dobře ví, co dělá, že jejich záměry jsou docela jasné. Vedou frázy takovým způsobem, že nemusí dlouze vysvětlovat, jak chtějí něco frázovat. Je to celkem patrné z toho, jakým způsobem to dělají. Důležité je jenom znát jejich způsob interpretace a znát tu skladbu dostatečně dobře na to, aby oni mohli být spontánní a abychom my na ně mohli okamžitě reagovat. Ale samozřejmě chce to nějaký čas. Zkoušíme každý den, dokonce i ve dnech, kdy je koncert. Udělalo na mě velký dojem, že Barbara na zkouškách opravdu zpívá. Není to jen markírování. Opravdu zpívá s plnohodnotným výrazem a vždy je to ku prospěchu hudby. Nejsou to zkoušky jen kvůli tomu, abychom se sešli. Všechno, co dělá, je nesmírně inspirativní, dokonce i na zkouškách. Tohle byl pro mě také mimořádný zážitek. Samozřejmě my dobře známe kvartetní repertoár a jsme zvyklí zkoušet spolu, ale když přijde někdo jiný, musíme si chvíli zvykat na to, jak dýchá, abychom mohli dýchat společně. Barbara si některé nádechy upravuje tak, aby to bylo přirozenější z hlediska textu, což si člověk musí uvědomovat a musí tomu přizpůsobit tempo a agogiku. Ale je to zajímavý proces, který nás zatím velmi baví.
0: Je trochu neobvyklé použít ve smyčcovém kvartetu soprán, což udělal Schönberg ve svém kvartetu číslo 2. Jakým způsobem tam tedy ten hlas využívá? Jakou tam má ten hlas roli? Je to třeba něco podobného jako vokální sola v některých jinak instrumentálních Mahlerových symfoniích? Nebo jak přesně tam ten hlas začlenil?
1: He was the first one to incorporate a voice in a string quartet, which is quite revolutionary.
2: On byl první, kdo použil hlas ve smyčcovém kvartetu, což je docela revoluční myšlenka. První dvě věty jsou prostě čistý smyčcový kvartet a nic jiného. Sopranistka tam jenom sedí. Ale potom přijde ta krásná báseň, kterou zpívá nad kvartetem. První housle se k ní občas přidají na stejném tónu, někdy v oktávách, někdy hrajou něco úplně jiného. A ona pořád zpívá nad tím. Je to vlastně velmi dramatické, velmi operní, řekla bych. Navíc v poslední větě mají smyčce dusítka, což dává hlasu ještě víc vedoucí úlohu, protože hlas zní nezměněně, zatímco smyčce mají trochu potlačenou barvu. Také je zajímavé, že my se na smyčcových nástrojích snažíme napodobovat lidský hlas svými pohyby prakticky každý den. Ale když tam pak ten hlas doopravdy máte, zvlášť když s ním zrovna hrajete unisono, tak hledat na nástroji tu správnou barvu, to je velká výzva a velká radost.
0: Závěrem ještě obligátní otázka, jelikož se chystáte do Prahy, jaký máte vztah k českému repertoáru? Máte nějaké oblíbené smyčcové kvartety od Dvořáka, Smetany, Janáčka, něco z české literatury, co se vám líbí?
1: Everything. We love everything.
2: Všechno. Máme rádi všechno z českého repertoáru a obzvlášť Janáčka. Na Janáčkovi je něco neuvěřitelně extatického a extrémního, ve smyslu extrémního příštění emocí. Janáčkovi kvartety jsme i nahráli a zejména jeho kvartet číslo 2, Listy důvěrné, to je jeden z mých úplně nejoblíbenějších kvartetů, který řadím vedle Beethovena a Schuberta. Když ho hraju, je to pro mě úžasná věc, obzvlášť ta třetí věta.
0: Mimochodem, nahráli jste ten Janáčkův kvartet číslo 2 s tou violou d'amore, kterou tam původně měl?
2: Ne, jen s běžnou violou.
0: Pojďme si tedy teď pustit Janáčka v podání Belča kvartetu. Zazní zmíněná třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 2 s podtitulem Listy důvěrné.

0: Třetí větu z druhého smyšcového kvartetu Leoše Janáčka nám právě zahrál soubor Belča Quartet, který vystoupí v květnu také tady v Praze v rámci festivalu Pražské jaro. Jeho první houslistka a zakladatelka Corina Belča je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Co vás ještě v této sezóně čeká, kromě toho zmíněného koncertu v Praze? Jaké budou ještě vrcholy příštích několika měsíců?
1: The next highlight after playing with Barbara in Prague is our work with Tabea Zimmermann.
2: Kromě koncertu s Barbarou v Praze pak budou dalším vrcholem naše spolupráce s Tabeou Zimmermann, skvělou violistkou, kterou úplně zbožňujeme, a už jsme s ní podnikli několik turné, kde jsme hráli Mozarta a Brahmse. Vrátíme se tentokrát k Mozartovi a budeme s ní během příštích 2 nebo 3 let postupně provádět všechny Mozartovy smyčcové kvintety a doufáme, že je časem budeme mít možnost i nahrát. No a také už pomalu připravujeme ten již zmíněný Beethovenovský cyklus. Vrátíme se k Beethovenovým kvartetům. A v červenci poprvé vystoupíme na festivalu v Evianu. Na to se moc těším, budeme hrát Brahmse. Ale hlavně se chceme soustředit na Beethovena, co nejvíc to půjde, protože s naší novou kolegyní Sue jsme zatím spolu hráli jenom 3 z Beethovenových kvartetů, takže nám jich ještě zbývá k naskoušení 13. Takže to je naše příprava na příští sezonu, která bude hodně zaměřená na Beethovena. Bude to tak trochu takový návrat na vrcholek Everestu, který už jsme jednou zdolali v roce 2012.
0: Ano, velké Beethovenovo výročí se blíží. Moc vám děkuji za váš čas, paní Corina Belča, první houslistka a zakladatelka Belča kvartetu, byla dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Budeme se těšit 24. května na vaše vystoupení ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci festivalu Pražské jaro. Díky, naslyšenou.
1: Thank you so much and we look very much forward to seeing the audiences in Prague and seeing the city which we love again and singing with, playing with Barbara for you all. So thank you for having me.
2: Já moc děkuji a budeme se těšit na pražské publikum, na návrat do města, které máme rádi, a na to, že vám spolu s Barbrou zahrajeme a zaspíváme. Děkuji za pozvání.
0: My si závěrem dnešního pořadu ještě poslechneme Beethovena. Bude to finále z jeho smyčcového kvartetu číslo 15 A-dur v podání Belča kvartetu. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Vítám vás, milí posluchači, u dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha. Dnes vám nabídneme nahrávku mladé české hráčky na zobcovou flétnu Michály Koudelkové, která v květnu 2025 vydala svůj suprafonský debut, který v sobě spojuje mistrovskou tvorbu Georga Friedricha Händla a Arcangela Corelliho. Mám velmi blízko k italské hudbě a k italské ornamentice, která je typická právě pro sonáty z 5. opusu Arcangela Corelliho. Když jsem přemýšlela, se kterým skladatelem bych mohla Corelliho na albu propojit, vzhledem k jejich vzájemnému vztahu a vlivu byl Georg Friedrich Händel jasnou volbou. Vysvětlila výběr tohoto repertoáru sama Michaela Koudelková. Její projekt zahrnuje sonáty původně psané pro housle či příčnou flétnu a ukazuje tak flexibilitu barokní hudební praxe, kdy nebylo nic neobvyklého transponovat solové party pro jiné hudební nástroje. Michála Koudelková pro nahrávku využila různé typy zobcových fléten. Kromě Händlových skladeb, konkrétně sonáty D-moll pro zobcovou flétnu, sonáty G-dur určené původně hoboji, sonáty E-moll psané pro zobcovou flétnu a sonáty F-dur v původní verzi pro housle jsou součástí alba také sonáty Arcangela Corelliho z jeho opusu číslo 5, včetně ikonické skladby La Folia. Michála Koudelková se specializuje na starou hudbu a hraje na kopie dobových nástrojů, zobcových fléten a traverza. Studovala u Petra Holzlaga a Erika Bosgrafa a pokračovala na Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu. Úspěchy sbírá jako solistka i jako členka komorních souborů, včetně například prestižních těles Collegium Marianum a Czech Ensemble Barok. Na nahrávce spolu s ní účinkují čembalistka Monika Knoblochová, hráč na barokní violončelo Libor Mašek a na teorbu a barokní kytaru bude hrát Jan Krejča. No a já vám přeji pěkný poslech.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Na začátku dnešního pořadu z archivu osobností vás vítá Ivan Dlask a přeji taky příjemný den, podvečer či večer, nebo dopoledne podle toho, kdy posloucháte tento pořad, svého dnešního hosta. Nevím, zda jste ten hlas poznali ze zpěvu, který teď zněl na rádiu Klasik Praha. Byla to píseň, která se jmenuje Jednou za život. Mým hostem je Barbora Kodetová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Báro se vám říká, teda pokud to vím většinou. Takže
1: ano,
0: vás
1: Bára Kodetová, teď jako umělecké jméno, protože to celé je hrozně dlouhé.
0: Ano. Ale tak samozřejmě asi naši posluchači vědí, že patříte k Pavlu Šporclovi, který je častějším hostem našeho studia.
1: No, mě moc těší a zdravím všechny posluchače Rádia Klasik. Jsem velmi poctěná, že tady dneska můžu být.
0: Já vám děkuju taky za to, že jste přišla. No, já jsem totiž byl na křtu vašeho nového kompaktního disku. Samozřejmě, že je přístupný taky na Spotify, možná i na YouTube, to jsem neskoumal.
1: Jo, na všech streamovacích vlastně platformách by měla být k poslechu.
0: Ale to nevadí, protože tam k tomu nebudete hovořit a odpovídat na otázky, na které já se vás budu ptát a samozřejmě nestačíme odehrát celý ten kompaktní disk. Čili tahle ta první písnička se jmenovala Jednou za život a to trošku asi vypovídá o tom, proč jste se rozhodla vůbec natočit CDčko, ale vůbec i o vašem životě hereckém.
1: Ta píseň je z muzikálu Sunset Boulevard od Andrew Lloyd Webbera a český text napsal Zdeněk Prušinovský. Je to píseň z muzikálu, který je celý věnovaný herečce, která byla úspěšná v éře němého filmu a pak dlouho nic nedělala, vlastně se snaží o takový návrat na ta pódia nebo před tu filmovou kameru. A v mém případě je to, ona tam sama říká, já nemám ráda slovo jako comeback, já vlastně jsem nikam neodešla, jenom se znova stavím před ty reflektory. A to je vlastně moje taková cesta, protože já jsem tu svoji kariéru hereckou vlastně přerušila, ne úplně zastavila, ale přerušila a velmi minimalizovala na dobu vlastně 25 let. Což je v podstatě věk mé nejstarší dcery. Takže ta moje dlouhá 25-letá éra byla takzvané práce v domácnosti nebo práce pro rodinnou firmu, jak říkala královna Alžběta a já to ráda po ní opakuju, protože žena v domácnosti nevystihuje to, co všechno ta žena pro tu rodinnou firmu vlastně dělá.
0: To je návrat třeba k herectví, ale co zpěv? Vy jste vždycky ráda zpívala?
1: Já jsem vždycky ráda zpívala, vždycky jsem chtěla zpívat, ale nebyla jsem ke zpěvu jako vedená, protože v naší rodině se mělo za to, že zpěv a muzika se nás jako úplně netýká, přestože jsme táta miloval klasickou hudbu a vlastně mě seznámil s Pavlem Šporclem, že jo, nebejt tatínka, tak my spolu nejsme. Takže ta hudba u nás zněla, ale i já sama jsem k tomu nebyla technicky jako vedená a na konzervatoři jsem doháněla to všechno, co měli ti mý spolužáci jako dané z těch zušek a z toho, že pracovali už s tím hlasem. No a tak nikdo vlastně neusoudil, že bych mohla zpívat veřejně. Ani mě to samotnou nenapadlo, protože jsem vždycky chtěla dělat primárně divadlo. Ale zpívala jsem si celý život a vlastně díky Janě Šrejmě Kačírkové, což je velmi, velmi výrazná osobnost a sopranistka české opery, ona je fantastická, tak Janička byla součástí projektu Pavlových koncertů vánočních a vlastně mě slyšela zpívat a já vlastně díky ní jsem zpívat začala, protože ona řekla, ne, ty máš krásný hlas, ty budeš zpívat a já jsem ji poslechla.
0: No a dala jste se jenom na šansony nebo zpíváte také něco jiného, protože většina těch skladeb, které uslyšíme, budou asi šansony.
1: No, je tam ABBA, což není.
0: To není,
1: je
0: ano.
1: Tam, je tam Bach, což opravdu to bylo pro mě jako nejtěžší skladeb, to opravdu bylo. Je to skladbička, kterou otextovala taková velmi šikovná textařka Šárka Krejčí. A jmenuje se to Za tou zdí v českém překladu. Jinak si myslím, že to je Largo. No a pak jsou tam ty šanzony a muzikál, no já si myslím, že
0: takže
1: ten rozsah je jako větší.
0: Jenom šanzon.
1: Ne, není to určitě jenom šanzon, ne, já se snažím opravdu s tím hlasem pracovat s ním, teď už ne denně, ale téměř denně a těch 5 let jsem se opravdu velmi intenzivně učila zpívat, abych ten hlas, já jsem to dělala i záměrně s tím, abych vlastně se mohla vrátit na to jeviště, abych ten hlas nějakým způsobem začala znova dostávat do kondice, kterou potřebuju na to jeviště, což se mi povedlo.
0: Dobře, přerušíme na chviličku to naše vyprávění. Vy už jste se zmínila o dcerách, ještě se k ním vrátíme, ale teď uslyšíme píseň, která se jmenuje Madonna a Botticelli. Tam zpívají vaše dcery.
1: No, tam jsem přizvala ke spolupráci své dvě dcery ze tří, a to Sofinku a Violetku. Tu skladbu napsala Raduza, která je úžasná a kterou já mám nesmírně ráda a velmi si ji vážím.

0: Madonna a Botticelli, tak se jmenovala píseň, kterou teď pívali Seri, mého dnešního hosta.
1: Společně se mnou teda, ano. Oni mi tam dělají vokály.
0: Vokály, ano.
1: Až budu mít velký turné, tak mi budou dělat vokály.
0: Dobře. Já už jsem je viděl na jevišti právě.
1: Jo, při tom oni jsou skvělé.
0: Toho CD. Vy teda pocházíte z bohaté herecké rodiny, to asi posluchači vědí, to sahá ještě před pana Kodeta.
1: No to sahá daleko před
0: hodně,
1: pana.
0: Hodně
1: daleko, to je takových 250, možná i víc let, kdy se vlastně bez přerušení jedna generace střídá další a další generace. Třeba mojí sestřenicí je Anička Polívková, což ne každý ví. Je to dcera mojej tety Evelíny Štajmarové. No a celá ta rodina vede až k Josefu Jiřímu Kolárovi, což nebyl ten, co napsal Slavy dceru, ale byli to režiséři, překladatelé a dramaturgové, ti Kolárové v Národního divadla tehdy. A on se spustil s mojí pra babičkou a měl toho Vendelína, slavného Vendelína Budila.
0: Tak to byla minulost, no ale budeme se věnovat lidi současnosti a ta současnost je teď především ve vašich třech dcerách, tak prozraďte jenom krátce o nich něco, já se na jednu z nich chystám teda.
1: Je mi to jasný. Tak já to vezmu od té nejstarší, to je Lily Kodetová, to je moje dcera z předchozího vztahu, ale Pavel jí vychovává od jejich 3 let a je to její otec, je to tatínek prostě pro ní. Takže to je taková naše velká láska. Ty je teďka 25, studuje na Vošce módní design, takže chce být módní návrhářkou, směřuje možná i k filmu a je velmi, velmi výtvarně nadaná. Tak to je Lilinka, pak je Violeta, ta hraje na housle a studuje na Pražské konzervatoři a je právě v maturitním ročníku. Teďka už udělala všechny zkoušky, uzavřela vlastně ten ročník a chystá se na maturitu. No a pak je to Sofie a ta zdědila jak ten hudební, tak i ten herecký talent a ten herecký jako velmi výrazně. A to je Sofie a ta vlastně byla teď nominována na Českého lva a teď měli premiéru vlastně dalšího filmu Life, což je výborný film. Mně se opravdu velmi líbí a doporučuji ho vidět.
0: Ta nominace, tuším, že byla za film Máma.
1: To byla za film Máma, který byl mimořádný, naprosto mimořádný. Tam hrála hlavní roli Elizaveta Maximová. Sofinka hraje její dospělou verzi dcery, protože tam byly 2 holčičky. Jedna byla ta malinká Malvína a pak ta velká Malvína, tu dělala Sofie. A bylo to taky to, oba ty filmy natočil Jiří Strach, který vlastně pro takhle velký prostor na filmovém plátně a televizní obrazovce Sofii objevil, protože jí dal vlastně 3 veliké už role a my jsme mu všichni vděční, protože za prvé ty filmy jsou velmi kvalitní a krásné a mají příběh a mají téma, které mě třeba zajímá. Ale taky Jiří Strach je neuvěřitelný v tom, jak vede herce a jakým způsobem tu Sofii v tom herectví posunul a kam.
0: My si teď poslechneme další skladbu v našem programu. Ta se jmenuje O lásce a to asi vypovídá o mnohem. Zvlášť v dnešní době.

a sny, lásko. A hladoví vlci tě sledují noci a dny. Jdeš trnitou cestou sama a přestavíš kam.

zrak. Máš na tisíc tváří, si slunce, co září, i když brání mu mrak. Tak vstup do mých dveří, dokud dál v tebe věřím. Někdy. Jak pramen říčky, i ty hledáš kličky, kam vést.

0: Slyšeli jsme píseň o lásce, kterou vám zpívala Bára Kodetová za klavírního doprovodu Michala Vorka, což je teda váš doprovazeč i dajišti.
1: Ano, je. Michal je kamarád, je to člověk, kterého mi doporučila Renata Dressler, když jsem začala zpívat, protože Renatka byla taky u těch mých začátků. A my od té doby vlastně těch 6 let spolu spolupracujeme. Michal mě doprovází na mých recitálech a kdekoliv, kde zpívám vlastně. Dělal pro mě už mnoho aranžmá, napsal pro mě píseň Náš dům, vlastně otextoval ji Václav Kopta, poslal text a Michal napsal hudbu. A dělá aranže prostě ke všemu, co je potřeba. Je to velmi profesionální a úžasný člověk, bez kterého bych si nedovedla představit, že bych byla tam, kde jsem.
0: Bavíme se taky mimo jiné o ženách, jako byla Renata Dressler a další. A vy jste si jako kmotřičky toho vašeho nového CDčka, vaší nové nahrávky, přizvala taky ženy, už jsme jmenovali paní Šrejmu Kačírkovou. Kdo tam ještě všechno byl a proč?
1: Tak Janička tam byla z toho prostého důvodu, že je to moje velká kamarádka a hlavně bez ní bych nebyla tam, kde jsem a vůbec bych nespívala. A pak tam byla za tu rodinu vlastně a za vzpomínku na mé dětství a na to, v čem jsem vyrůstala a taky vlastně taková, že moje maminka tam nemohla být na křtu, ta teďka cestuje, ta je ve Španělsku. Ale byla tam Veronika Frajmanová a měla tam být Jana Švandová. A to jsou dvě ženy, se kterými jsem vlastně vyrůstala na prknech činoherního klubu. I jsem s nima později mnohokrát spolupracovala. Tak to byly jako důležité takové kmotry. A pak tam byly dvě protichůdné, ale nádherné bytosti, a to Míša Badinková a Leila Abbasová, které jsem poznala blíže díky Martině Pipkové Loudové, která tam byla taky a která mě teď momentálně hodně oblíká a stará se o takovou moji jako novou image. A jsou to ženy, které představují vlastně v tom spektru toho ženství každá něco úplně jiného, ale jsou to velmi inspirativní dámy. No a jako poslední tam byla Bára Munzarová, moje kamarádka, se kterou jsme v posledních letech zjistili, kolik toho máme společného. A já vždycky říkám, že my, děti slavných herců, jsme jako sourozenci, že si v něčem vlastně vůbec nemusíme nic říkat, že víme. Protože jsme prožili vlastně podobné dětství a máme podobně nastavené morální hodnoty.
0: Je to tak, takže je po křtu a to CDčko si teď můžeme zase poslechnout z něj další hudební ukázku. Vy jste dokonce říkala, že hrajeme z CDčka, které přímo bylo na tom jevišti polité šampaňským.
1: Ano, to je ono.
0: Takže co to bude teď? Já se dívám do scénáře a je tady napsaný titul Za tou zdí. A to mi nic moc neříká, oč se jedná.
1: To je ten Bach, o kterém jsem mluvila.
0: A to je ten Bach.
1: To je ta skladbička.
0: A textově, myslím tedy.
1: Textově je to o víře, je to o Panence Marii, o tom, že bychom se měli zastavit občas a právě jak jsem mluvila o těch morálních hodnotách.
0: A kdo ten text napsal?
1: Napsala ho Šárka Krejčí.
0: To bychom měli určitě uvést.
1: No určitě.
0: A teď si poslechnout.

0: Za tou zdí se jmenovala ta minulá píseň, kterou zpívala Bára Kodetová. Jinak ještě bychom měli uvést, že kromě Michala Vorka taky, a to už bude za chviličku, bude účinkovat Pavel Šporcel s vámi a na některých těch nahrávkách účinkuje taky Unique Quartet, tedy toto.
1: Unique Quartet, no. Ano. Kluci jsou báječní. A teda jedna dáma.
0: Jedna dáma
1: tam byla na té nahrávce a to. Jo, to všechno vlastně organizoval a dával dohromady Michal Vorek. Právě on je tak jako nad tím. A Pavel samozřejmě mi pomáhá produkčně a pomáhá mi jako celoživotně. Já jsem šťastná, že jsme spolu, že jsme se potkali, že nás ten tatínek dal jako dohromady a že mohu žít společně s tím divadlem, tou hudbou, protože taky si nemyslím, že kdybych žila s někým jiným, že bych se k tomu zpěvu dostala, určitě asi ne.
0: Ale není to jenom divadlo, čemu se věnujete. Já jsem na vašich webových stránkách našel taky odkaz na jednu organizaci. Vy jste se zapojila do její činnosti a týká se, dejme tomu, domácího násilí.
1: Mm-hmm, a Korus, no.
0: Ano, a o co se jedná přesně? A jak vypadá hlavně ta vaše pomoc?
1: Tak já jsem jim věnovala píseň Náš dům, kterou taky můžou posluchači najít na YouTube, kde je i překrásný videoklip, který je velmi silný. A tu píseň pro mě napsal Václav Kopta, zhudebnil právě Michal Vorek. A já, když jsem ten text viděla a když jsem tu píseň naspívala, tak jsem věděla, že potřebuje vizuální videoklip, že bych ráda, aby... A chtěla jsem ho někomu věnovat, a protože ta píseň je o násilí a o takové té lásce, která není úplně zalitá růžovým světlem, tak jsem si vyhledala různé organizace neziskové, které se věnují domácímu násilí, a vybrala jsem si Akorus. A s ním jsme jakoby dlouhodobě ve spojení. Ta moje pomoc není asi žádná jako významná, nicméně když je potřeba, tak já jsem připravena kamkoliv zajít a cokoliv, kdekoliv být jako tváří a podporou. A ta píseň je věnovaná vysloveně této neziskové organizaci.
0: Tuto píseň si teda můžete poslechnout na YouTube, ale my budeme hrát za chviličku jinou. Ale nejprve se ještě zeptám na vaše koncertování na jevišti. Od kdy jste přišla na jeviště se svým prvním pěveckým vystoupením?
1: Tak úplně poprvé to bylo v covidu, kdy Pavel dělal domácí, teda Pavel dělal, my jsme všichni dělali domácí koncerty z obýváku. A tam vlastně já jsem zaspívala úplně poprvé píseň o lásce, ale jinou, ne tu, která je na desce od Ondřeje Brzobohatého, ale tu klasickou od paní Hegerové. A vlastně to byl můj křest ohněm, protože to bylo, ale bylo to doma, to ještě bylo dobré. Ale vlastně potom jsem začala koncertovat velmi jako záhy. A s tím mi pomohl jako hodně Pavel, protože on byl velká podpora moje. A vlastně mě brával na ty svoje koncerty, kde to bylo vhodné, jako hosta. Hmm. Takže já jsem vždycky jednou, dvěma písněmi ho doprovodila, nebo jsme zahráli společně, a to mi pomohlo se zbavit ostychu, protože já měla až panickou úzkost z toho zpěvu, tak jak ho z divadla nemám a nikdy jsem neměla, tak tady ano. Ta nejistota byla veliká a ta zodpovědnost taky, v jaký rodině jsem a tak. Takže bylo to docela vlastně na druhou stranu velmi těžké, protože jsem byla mezi těmi nejlepšími, ale kdo to jako jen tak má, že jo? A zase se rychlejc naučíte.
0: To je pravda. Hmm. No tak to bylo za covidu a od té doby jste se tedy rozhodla potom, když už to šlo, hned přenést to umění na jeviště.
1: Já jsem vlastně vystupovala od začátku, co jsem zpívala, tak tím, že mě ten Pavel bral sebou, pak jsme měli 2 roky, jsme jezdili i Vánoce, že jsem s ním zpívala právě toho Bacha, ještě další skladbičky, které jako mám přetextované, tak to byl takový hezký projekt. A jinak vlastně teď jsme si v poslední době řekli, že to budeme minimalizovat, tu společnou práci, protože už jsem vlastně si udělala svoje posluchače a jezdím ty svoje recitály. Já mám krásný recitálový program, který se jmenuje Mezi stromy, kde jsem napsala taky mnoho textů, ne písňových, ale textů mluvených, kde vzpomínám na své dětství jako z pohledu té malé Barunky, takže na tátu, na mámu, na to, jak jsem vyrůstala. A do toho jsou zakomponované většinou teda písně z toho CDčka. To CD vlastně je návazné na ten recital, ze kterého já jsem vycházela. No a jinak vystupuji i na různých akcích, ať už jsou to firemní, nebo plesy, nebo prostě jaká se příležitost najde. A tam samozřejmě jako mám i jiné písně a i jiný repertoár trošku než jenom tuhle klasiku vlastně. Šanzonovou.
0: Zanedlouho bude mít Štefan Margita velký koncert, na kterém bude vzpomínat na Hanu Zegorovou. A bude to v O2 aréně, teď nevím přesně z hlavy datum. Ale vy asi taky máte ráda písničky Hanky Zegorové.
1: No tak já z nich jako čerpám velmi. Já jsem s Haničkou ještě měla tu možnost s paní Zegorovou mluvit, než zemřela asi 2 roky předtím. Právě o tom, jestli bych mohla některé z těch jejich písní zpívat. A byly to, jsou to většinou písně z těch novějších, jakoby z těch posledních CDček, takové ty šanzonové. Takže ne každý je zná od Hany Zegorové, nejsou tak běžně a tolik frekventovaně hrané. A z těch já jsem čerpala, ona říkala, že bude moc ráda, když je budu zpívat, protože ona už je na koncertních pódiích, zpívat nebude. Tak to mě moc potěšilo, pan Margita mi dovolil ty písně i nahrát na to CDčko, takže to snad je všecko v pořádku, ještě pravda jste mi to připomněl, musím mu poslat odkaz, tak snad bude spokojený. Já jsem měla Hanku Zegorovou nesmírně ráda, že ona, jak je původem byla herečka, tak ona měla ten dar vlastně, že přesně uměla ty písně jako vyprávět a zároveň zpívat. Takže je to taková moje inspirace samozřejmě. Společně s Hanou Hegerovou, která je naprostá klasika.
0: A vybrala jste něco od Hanky?
1: Tak my tam máme Rybičko zlatá, Přeju si, to je taková z těch písní známější, to je vlastně jediná taková jako hodně, hodně známá od Hanky Zegorové, tak snad se bude líbit i v mém podání. A spolu s Michalem Vorkem a mnou tam vystupuje právě můj muž Pavel Šporcel.

0: Bára Kodetová je mým hostem a teď zpívala písničku z repertoáru Hanky Zagorové Rybičko zlatá, přeju si, hrál Michal Vorek na klavír, Pavel Šporcl na housle a my si povídáme dál, ale vy jste samozřejmě taky především herečka, což jste vystudovala teda tuším.
1: Ano.
0: Na konzervatoři, nevím jestli ještě dál.
1: Ne, já jsem nešla na DAMU, já už jsem, já jsem to zvažovala velmi, že půjdu ještě zkusit DAMU, ale pak vlastně mě od toho odradilo spousta i kolegů starších, že vlastně jsem už vystudovaná a čím mladší na jeviště, tím je lepší na jeviště. Takže a já jsem, protože já jsem začala vlastně v divadle Viola v 16 letech svoji první jako divadelní kariéru vlastně takovou malinkou a pak jsem zkoušela v Činoherním klubu a pak jsem vlastně hned po škole nastoupila do Národního divadla a mezi tím jsem spolupracovala ještě s dalšími mnoha soubory, tak já jsem neměla už potřebu potom ještě studovat vysokou školu.
0: No a vy a současnost na prknech, která znamenají svět?
1: No, já vždycky říkám, že když někdo takhle odejde nebo se upozadí na těch víc jak 20 let, tak je potom velmi těžké pro ty režiséry vlastně toho člověka vnímat v tom kontextu toho věkového rozdílu. Protože mnoho z režisérů neví, kam já jsem dozrála a to vám chybí. To je to, co vám chybí a je proto velmi těžké se na to jeviště vlastně do těch souborových divadel jako vrátit, někam někde zapadnout. Takže to byla moje frustrace, proto já jsem začala zpívat, protože zpěv jako takový nepotřebuje režiséra. To si ty recitály si stavím sama, takže to je veliká výhoda. Na druhou stranu, divadlo je moje primární profese. Je to profese, kterou si myslím, že ovládám a mám ji nesmírně ráda. Přistupuju k ní velmi pokorně a s respektem. A měla jsem to štěstí, že moje manažerka Andrea Machová, že hledali vlastně ke znovu na zkoušení představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v divadle 3D Company, hledali herečku do představení Agnus Dei. A to je představení, které má hloubku, které je o něčem. Je to představení o tří ženských energiích, jedna mladá a dvě dámy, které spolu vedou takový jako, myslím si, velmi krásný dialog o morálních a životních hodnotách. A já tam hraju s Eliškou Nejedlou a s Kájou Půčkovou. Jsou to báječné mladé dámy a jsem velmi šťastná, že tam mezi nimi můžu být. Hraju matku představenou, což je role, která je velmi hluboká a velmi barevná. A režisér představení Martin Vokoun a všichni v divadle mě přijali úplně fantasticky, takže já jsem velmi, velmi šťastná. A opravdu zase posluchače, kteří mají rádi divadlo, a divadlo, které je trošku hluboké, ale nebojte se, je v tom i humor. Není to žádná úplná tragédie, jako se vším všudy. Teda je, ale má to humor. A je to moc krásné představení i vizuálně. A ještě navíc je tam taková deviza, že vlastně tím, že je to velmi komorní příběh, tak se to hraje na jevišti. Takže vlastně diváci jsou součástí toho představení. Ne, že by museli reagovat, vůbec ne, ale jsou nám hodně blízko. Což musím říct i pro mě, která je zvyklá jak na malý, tak na velký prostor. To bylo trošku nezvyklý, ale je to velmi, velmi inspirativní a krásný. Takže opravdu všechny zvu.
0: A jinak termíny samozřejmě zase
1: teďka
0: na vašich webových
1: stránkách. 11. května. Říkám ještě jednou, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, 3D Company, představení Agnus Dei. A pak v červnu zase a pravidelně jednou za měsíc to hrajeme v divadle, takže určitě zvu všechny posluchače.
0: A je to buď na webových stránkách divadla,
1: ano,
0: nebo na vašich.
1: Samozřejmě.
0: Tak pustíme si další skladbu, protože náš pořad se pomalu chýlí ke svém konci. Tady je V obratníku Raka. Další píseň z toho CDčka, ze které si dnes hrajeme.
1: A já jsem byla moc šťastná, že Pavel Trojan, který tu píseň napsal, byl vlastně na křtu a napsal mi krásnou recenzi, vlastně když Michal Vorek mu poslal tu skladbu a on ji slyšel, tak mi napsal krásný mail s poděkováním, že vlastně ta píseň dál žije a že v mé interpretaci je zase ještě někde jinde a že se mu to moc líbí a to mě velmi, velmi potěšilo, takže to byla radost.
0: A dodáme ještě autora textu?
1: Václav Kopta.

0: Kdysi, ale to je ten výpadek.
1: To je ten kdysi.
0: To je to kdysi.
1: Takže patří to mezi výpadky.
0: Patří to mezi výpadky, ano, děkuju. To jste mi připomněl. No já doufám, že se toho bude jako nabalovat víc a víc, protože toho času už na to je taky víc a víc. Nicméně já jsem natočila krásný projekt pro Českou televizi, kterou doufám teďka všichni podpoříme. A ten se jmenuje Kamarád. A bude mít teda premiéru až v lednu příštího roku, ale bude to velmi zajímavý příběh podle skutečné události o zneužívání vlastně dětí ve školství, což je zase teda velmi těžké téma, ale proč o tom mluvím je, že jsem točila s mladými lidmi a to bylo úžasný. Mladý režisér, celá ta parta byla mladých lidí, vlastně čerstvě absolventů FAMU nebo ještě FAMáků. A to byla taková radost. Uhum. A musím říct, oni se ke mně chovali úplně, mě nosili na rukou. Oni byli strašně, strašně vychovaní a hodní. Takže jako mládí vpřed, já jim hrozně fandím. To bylo moc hezký. Měla bych na podzim točit film s Davidem Laňkou a no, takže já si myslím, že toho bude čím dál tím víc a doufám v to, protože já tu profesi mám ráda. Já se pak ještě věnuju dalším věcem a to jsou moje koníčky a to je zakládání zahrad a starání se o zahrady a taky rekonstrukce a vlastně jako domy. Já pečuju o domy, já mám ráda. Domy jsou pro mě jako živé organismy a hrozně mě baví se o ně starat a stejně tak o ty zahrady, tak to jsou takové moje radosti.
1: Tak vám přeju, aby vám to dál vycházelo a taky, abyste se stále častěji tedy objevovala před teď našimi posluchači a později vašimi diváky. Je tu závěrečná píseň. Žila jsem správně a nevím, jestli tam mám dát otazník nebo ne. Myslím kvůli tomu výpadku. Možná jsme mohli dát píseň ničeho
0: Ne, tam otazník určitě nepatří k téhle písni. Téhle písni patří pokora k životu jako taková a tomu, že člověk vůbec tady mohl a může být a může stále pracovat a může být se svými blízkými. Je to píseň, která je věnovaná mojí mamince, kterou mám nesmírně ráda a která nám obětovala opravdu hodně ze svého života, ale ve chvíli, kdy mohla, tak začala studovat vysokou školu v 60 letech a je velmi aktivní do dneška a je to velká inspirace pro mě, moje maminka. Stejně jako byl tatínek, tak oni oba byli velké osobnosti v mých životech a jsem moc ráda, že jsem se narodila právě jim.
1: Já děkuji Báře Kodetové za to, že přišla do našeho studia.
0: A já děkuji za to pozvání, děkuji za to, že jste mě pozval, že jsme si mohli tak krásně popovídat.
1: A popřejme ještě jednou té nahrávce hlas, aby si našla svoje posluchače, abych bylo co nejvíc.
0: To bych byla moc ráda, děkuji.
2: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem, keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak márne, v ten deň chcem povedať, žila som správne.